Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Fresh night.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Flash Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

stoupáme hore, aj keď to není úplně oficiálna súťaž. No tak ukáž, ukáž, čo tu máš, ponúkaš. Poli a Lukas jsou důkaz, že když něco děláš pořádně, tak stoupáš.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Dobré, ne?
1: Co, passion fruit, jo?
0: No jasně, pozitivní nálada, pozitivní taky, jo? Taky, taky pozitivní i pozitivní. Dobré ráno přejeme, je 6 hodin právě teď, středa 7. října a připravené pro vás máme zprávy.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: No a jak dneska bude, to je otázka, kterou znáším i já a já vám ji teď řeknu. Dnes tedy v maximech v Ostravě a okolí naměříme teploty kolem 22 až 23 stupňů Celsia. Bude ale spíše polojasno, později na večer i oblačno, teploty v noci maximálně do desítky a na horách dneska ty maximální teploty kolem 20 stupňů Celsia, polojasná obloha, později odpoledne oblačno s možností deště.
3: Fresh zprávy.
1: Dobré ráno, pojďme na zprávy. Českým motoristům se po delší době opět vyplatí jezdit tankovat k polským čerpacím stanicím. Na plné nádrži ušetří i několik stovek korun. Přestože cenu benzínu a nafty reguluje i česká vláda, ta polská zavedla opatření, která jsou výhodnější. Při aktuálním kurzu vychází litr benzínu pod 40 korun a nafta se tankuje za méně než 45 korun. Regulace cen pohonných hmot má v Polsku trvat minimálně do konce roku. Slezsko-Ostravský hrad čeká částečná rekonstrukce, která umožní nové zázemí. Připravovaný sál pro 150 až 200 lidí má umožnit i propojení akcí s nádvořím. Termín realizace zatím stanovený není. Nová osmička, která proměnila bývalý průmyslový areál ve Frýdku-Místku v živé komunitní a kulturní centrum, získala prestižní ocenění nejlepší komunální projekt České republiky v roce 2026 kategorii utváření veřejného prostoru. V konkurenci téměř 200 přihlášených projektů uspěla hned ve své první sezóně provozu. Ocenění potvrzuje význam proměny někdejší textilní továrny Bratří Neumannův Místo, které dnes slouží široké veřejnosti a propojuje kulturu, sport, gastronomii i komunální život. Gratulujeme. Fotbalistky Baníku se připojí ke světové kampani, která po celý říjen upozorňuje na význam prevence a včasného odhalení rakoviny prsu. Růžovou podporu navíc nebudou vyjadřovat pouze barvou dresu. Vrchol baníkovské účasti v kampani přijde 17. října při domácím utkání Baněk se Slováckem. Na hrací plochu tentokrát fotbalistky Baníku vyběhnou společně s 25 ženami, které překonaly rakovinu prsu.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po 6. Dobré ráno přejeme také všem řidičům frešákům, kteří budou dnes ráno cestovat s námi, s naším doprovodem. Pozor si dávejte, pokud zrovna teď projíždíte Havířovem, protože v Orlovské ulici brání průjezdu překážka srážka dvou osobních aut a pozor taky v Havířově na Okružní ulici, kde se autobus střetl s dodávkou. Bohužel tato dopravní nehoda skončila i se zraněním. Cesta je uzavřená a na místo to jede policie a záchranná služba, tak počítejte s tím, že se zdržíte a dost možná Okružní ulicí ani neprojedete. Další informace můžete hlásit na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: něčem, co bylo včera v centru Ostravy třeba 6. Dělo se něco,
1: bylo
0: že
1: něco?
0: Dneska, no tak tolik ráno lidí jsem po dlouhé době teda ze směru od Stodolní neviděla.
1: Aha.
0: Jednak vycházeli ze Stodolní ulice,
1: no.
0: Jednak jich dost postávalo před pekárnou ráno,
1: no
0: a jednak do tramvaje nastoupilo asi 15 normálně mladých teenagerů.
1: No.
0: A tak někam jeli od Karoliny.
1: Tak
0: dál,
1: to je jasné,
0: jako,
1: oni u pekárny stáli proto, aby si koupili koblíčky.
0: Takhle brzo, jo, stáváš
1: no
0: na koblíčky, když
1: samozřejmě
0: nemusíš, to se mi jak nezdá. Teda.
1: No, tak nejlepší jsou ty první, z té první várky,
0: ještě,
1: jo.
0: Ještě teplé, jo.
1: Pozor na to. A já teda, jelikož bydlím na Stodolní, tak můžu čestně prohlásit, že v noci se tam podle mě nic nedělo. Ale pozor, já jakoby zase byl včera trošku měkota a já byl v posteli a troufnu si říct, že už jsem spal zhruba tak 22:15.
0: No tak počkej,
1: už
0: ale
1: jsem nevěděl
0: to ti mladí teprve chodí na tu Stodolní, ty jsi to no, zaspal, to ty nemůžeš
1: já
0: vědět.
1: Já jsem byl papučík už jako. Tak to je.
0: Ale
1: je pravda, že jako nevím o ničem, co by se v centru 6. října dělo.
0: Tak možná jenom náhoda.
1: Já bych vlastně chtěl jako tady tímhle, ani jsem nechtěl, ale vlastně chtěl bych navázat na téma blížících se voleb, jak teď každý jako to naše centrum řeší, víš, každá ta strana jako říká o tom centru něco jiného. Někdo říká, no my to centrum máme pěkné, ještě ho musíme trošku jako zkrášlit, vylepšit, jo. Pak je strana, která říká, no centrum je podle mě hezké, a pak je jedna strana, a to mě strašně mrzí vlastně, že oni vůbec nejsou jako patrioti, nebo mně to tak minimálně přijde, a ti tvrdí, jak to centrum je škaredé, špinavé, člověk se v centru bojí a tak dále. Prosím vás, jako já nevím, já mám centrum Ostravy rád? Ano, samozřejmě je spoustu věcí, které je třeba změnit, to víme, ale abych jako tvrdil o svém centru, svého milovaného města, že je špinavé, nebo že bych se v něm bál, to nevím.
0: No cítíš se teda bezpečně, jo? Nikdy jsem měl pocit, že by ti bylo nepříjemné.
1: Tak jasně, že měl, ale to jsem měl i ve Výškovicích několikrát. A i v Porubě, to není prostě jako tímhle, to je prostě jako takový ten globál, jo, ale takhle se cítím bezpečně a myslím si, že Ostrava šla opravdu hodně, hodně kupředu.
0: My jsme nedávno vyhlašovali i prostřednictvím naší aplikace jako anketu, jak se vám líbí centrum Ostravy, a dopadlo to dobře.
1: Ano,
0: dopadlo to
1: ano.
0: Víceméně tak, že i vy jste s tím centrem spokojeni, že se vám líbí. Jasně, prostor na zlepšení bývá vždycky, ale tak to je asi u každého, ne?
1: To je všude, no. To je všude.
0: Bychom taky mohli být lepší zítra. Už tady za minutu.
1: Tak budeme lepší hned, protože hned teď nabídneme třeba Bruno Mars. Může být?
0: No,
1: může
0: že
1: být.
0: Tady, tak co s tím neděláme?

0: Tohle byl Harry Styles, Golden, dobré ráno přejeme všem, kteří poslouchají Fresh Radio a třeba teď zrovna 9 minut před 6:30 mají hlad. Jo, protože pozor, tento vstup, toto povídání, které teď s Mončou máme připraveno, rozhodně není pro lidi, kteří mají hlad.
1: Říjen je krásný i díky tomu, že bude probíhat Restaurant Week, což je akce, která právě startuje od 13. října, bude až do 18. listopadu. A o čem to je, jo? Je to teda po čtvrté v Ostravě, Honzi, a je to o tom, že můžeš někoho vyvést, ideálně někoho, koho máš rád a kdo má rád jídlo, protože se tě bude týkat exkluzivní tříchodové menu s koktejlem v těch nejlepších jako restauračkách,
0: ale,
1: co tady máme. Jo?
0: Ale.
1: A právě o tom je Restaurant Week. A my dneska v rámci jako předskokaní...
0: Takový warm-up, prostě pojďme udělat takový warm-up.
1: Protože to bude příští týden, že jo? Takže
0: ano, já jsem si právě říkal, že...
1: to Restaurant Weeku vyjíždíme se svým výjezdním vozem na Slezskou, nebo je to část jako Slezské Ostravy, kde je právě restaurace Prostudice a tam to bude všechno probíhat, jo?
0: Ok, dobře.
1: Tam, když za náma lidi přijdou, a odvolají se třeba na Fresh Radio, tak je docela možné, že by mohli vyhrát voucher na ten Restaurant Week.
0: No
1: jo?
0: Nepovídej.
1: Jako možné je všechno.
0: Ale pozor, to úplně mění veškeré okolnosti.
1: Tvoje ambice od dnešku, jo.
0: No a veškeré mé plány na dnešní den. Pozor,
1: tak
0: pozor.
1: Tak se zastavte teda.
0: Já teda musím říct, že my jsme loni, nebo jakoby v loňské sezóně byli součástí Restaurant Week přímo v hotelu Jan Maria na Hranečníku.
1: Ano, to bylo kousek od Hranečníku.
0: Ano, a my jsme si tam tehda, Moni, pokud si pamatuješ, dali výbornou, ale fakt jako výbornou snídaně.
1: Oni se specializují právě na branče, tam ta restauračka, takže my jsme tam jako byli v těch dřívějších hodinách. Dneska normálně budeme vysílat až do 9. odtud a pak někde jako v průběhu toho dopoledne se přepneme a budeme živě vysílat právě jako od tamtud. No tak jsem zvědavá, kdo přijde okoštovat nový jídelní lístek restaurace tamní, protože oni to měnili někdy v červenci, tak mají nabito a asi jako
0: no,
1: stojí.
0: Já jsem teda jako spíš zvědavý na to, kdo si odnese případně ten voucher. Jako.
1: No, kdo si ho neodnese, může si ho ještě koupit, jo?
0: No.
1: Vždycky je cesta.
0: Vždycky můžeš, máš na výběr.
1: Reklapne,
0: tak prosím vás, Restaurant Week startuje už příští týden, ovšem 13. my dneska děláme ten warm-up. My jsme takzvaní předskokani. A co bychom teďkom tak mohli jako popřát? No tak podle mě hlavně dobrou chuť, ne?
1: No a hlavně společnou chuť. Nejhorší pro mě je, když vy nevíte, co si z toho jídelního lístku vybrat, protože je tam tolik dobrot. Teď si něco dáš a zjistíš, že ten naproti nebo ten s tebou
0: to má
1: měl
0: lepší.
1: Trošku jako lepší výběr, jo? Teď mu nemůžeš ťáhnout do toho.
0: To nesnáším,
1: prostě.
0: No. To je fakt prekérka. Tak prosím vás, přemýšlejte i nad tím. Dobré ráno.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
5: Bon appetit.
4: Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky.
5: Bon appetit.
4: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Máme Blackpink právě teď v éteru Fresh Rádia. Pozor, pokud je tady mezi námi někdo, kdo se chystá do Tater na dovolenou nebo na rekreaci, to je vlastně jedno.
1: No, možná.
0: Nepovídej.
1: Plánujeme to na konci října, že bychom jako vyjeli.
0: Ale, no tak pozor.
1: Proč to mluvíme? Tak je to medvěd?
0: Medvěd, těch tam je dost, ale je to aktuální informace, zejména teda pro tebe, Moni, protože pozor, v Tatrách, minimálně teda v těch vysokých a západních, aktuálně platí a hrozí první stupeň lavinového nebezpečí. Zatímco my tady v Ostravě chodíme v kraťasích přes den 23 stupňů Celsia, tak v Tatrách, no tak dobře, já chodím. Já chodím, tak v Tatrách platí první stupeň lavinového nebezpečí, jo? Pozor na to. Sněhová pokrývka aktuálně ve vyšších polohách napadlo dokonce na konci září už 20 až 25, až dokonce na některých místech 30 cm přírodního sněhu. No a na strmých svazích a zastíněných žlabech se nový sníh špatně spojil s podkladem a tedy znamená, že se může celý ten jeho podklad utrhnout a tak se může spustit lavina.
1: Ne, se má past za pastí, jo. No. Buď je tam medvěd, nebo je tam lavina, nebo mají drahé halušky.
0: A nebo nemají dálnice. To je vlastně úplně jedno. To si nevybereš. Tak na to myslete jenom.

0: Pozor na chybu, ti říkám, pozor na chybu. Honzi, mohl bys si říct, kterého je dneska?
1: Dneska je 7. říjen.
0: 7. října. Pozor na chybu. Pozor na chybu, dneska mají svátek Justýny. Jestli nějakou znáš, tak ji okamžitě popřej.
1: Justýny?
0: Napiš SMS-ku, případně si zavolejte sem k nám do Juboxu, pošlete hlasovku. 7. října má narozeniny můj tchán.
1: Justýn?
0: Nesvátek má narozeniny. A jmenuje se Standa.
1: Staník.
0: Dneska je Staníka, jako má nárosky, a já se sama sebe chválím, že jsem si vzpomněla takhle brzo. Takže v okamžiku, kdy my spolu domluvíme, tak já jdu okamžitě řešit gratulaci.
1: Hele, já jsem jenom chtěl vlastně říct, že já jsem ráno koukal, dneska výjimečně jsem koukal do kalendáře a byl jsem mystifikovan sám sebou, protože já myslel, že dneska má svátek Judita. No, já měl za to, že dneska má svátek Judita. Já znám dokonce 2 Judity.
0: Takže jsi chtěl přát úplně jiné ženské.
1: Chtěl jsem přát úplně jiné ženské.
0: A tak to není poprvé, co by si spletl jméno.
1: No.
0: A rozbila jsem ti argumenty.
1: Tak telefon do studia 77337 1036.
0: A to jsem jenom tak zkusila. Fresh Radio.
1: Juboxy jsou tady, tak pokud jste v Tatrách nebo klidně tady u nás doma v Ostravě, je to jedno, přejte komu chcete, i klidně Juditě, jim to udělá radost, a my za chviličku pokračujeme. Dobré ráno.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Bon appétit.

0: noční jukeboxy vždycky bývají o něco málo speciálnější než třeba pondělní nebo páteční, podle mě. Je to tak. Jukebox Fresh Radio. To je taková jako moje statistika, kterou jsem si teď vytvořil. Tak pojďme na to. Pozor, Moni, dneska ne Justýně, ale Juditě budeme hrát, nebo Juditce budeme hrát písničku na přání, tady v dnešním jukeboxu. Zazní Eva Farná a také Miraj. Jejich, řekl bych, hit Vzpomeneš si.
1: My přesto, že má svátek Justýna, tak my budeme přát Juditě hezké ráno. To je jako zvláštní. Kdo to chce?
0: Juditka.
1: Přímo Juditka si napsala o písničku.
0: Juditka, třeba Juditce. Juditka, třeba Juditce.
1: Juditce. Protože, sama sobě si.
0: Ne, svojí dceři, víš, třeba jo, by to klidně mohlo být. To by klidně to mohlo být takhle, protože její dcera je taky Juditka, jo?
1: No tak jo, tak
0: pozor, pár. Pozor, je to, znáš nějakou Juditku?
1: Ne.
0: No vidíš to, já znám dvě hned. Možná bych si vzpomněli na nějakou třetí. No?
1: Mě... To máš dobré, protože opravdu znám Justýnu, jako znám, která má dneska svátek.
0: Justýnu znáš.
1: Okay. Justýnku znám, byla to dcera, nebo je to dcera mé paní učitelky ze školky. Mm-hmm. A to už bude dospělá ženská, teď mě napadá. Takže už ne asi Justýnka, ale normálně Justýna.
0: Justýna prostě Justýna. Tak hrajeme na přání, toto jsou dnešní jukeboxy. Zdravíme Justýny, ale taky i všechny Judity. Jukebox Fresh Radio.

0: jestli se vůbec teda někdy dovolal, tady Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, dobré ráno, 7 hodin a také zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Co se počasí týče, tak dneska ty maximální teploty v Ostravě a nejbližším okolí vyšplhají na nějakých 22 až 23 stupňů Celsia. Bude polojasno, to po celý den, později odpoledne a na večer spíše oblačno. V noci je teploty kolem desítky, no a pokud se dneska chystáte do hor, tak maximální teploty do 18, oblačno s deštěm.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Rekonstrukce strategického železničního podjezdu v Ostravě Přívoze, známého jako Myší díra, pokračuje. Na místě zbourané poloviny mostu vyrůstá jeho nová část, po které ještě letos projedou první vlaky. Most svým vzhledem bude připomínat ten původní. Krajní otvory se při rekonstrukci rozšíří, vzniknou oddělené jízdní pruhy pro cyklisty a zvýší se bezpečnost. Nová osmička, která proměnila bývalý průmyslový areál ve Frýdku-Místku v živé komunitní kulturní centrum, získala prestižní ocenění nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026 kategorie utváření veřejného prostoru. V konkurenci téměř 200 přihlášených projektů uspěla hned ve své první sezóně provozu. Ocenění potvrzuje význam proměny nejdější textilní továrny v místo, které dneska slouží široké veřejnosti a propojuje kulturu, sport, gastronomii, ale i komunitní život. Gratulujeme. 26letý muž měl zájem o auto. Kupující souhlasil se zkušební jízdou, ovšem co se stalo potom. Muž vyjel na hlavní silnici a už se nevrátil. Z Českého Těšína se projel až do Ostravy. Navíc s platným zákazem řízení. Muži hrozí vězení, a to až na 2 roky.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No ještě jednou dobré ráno přejeme taky všem, kteří poslouchají Fresh Radio za volantem a cestují s námi. Pozor si dávejte na Plzeňské ulici v Ostravě na nájezdu nebo při nájezdu na Rudnou se srazily 4 osobní auta, na místě je policie. Počítejte tedy, že se zdržíte, pokud tedy míříte jakýmkoliv směrem. Pozor si dávejte taky v Orlové, tam se srazily 2 osobní auta, je to naštěstí bez zranění, ale policie je na místě. Bavíme se tedy konkrétně kousek od Orlovského rybníku. No a stále se taky vyšetřuje dopravní nehoda v Havířově na Orlovské ulici, kde se srazily 2 auta, a rovněž v Havířově na Okružní ulici, kde v sobě skončil autobus s dodávkou. Bohužel tato dopravní nehoda si vyžádala i zranění, na místě je policie a dost pravděpodobně je stále ještě Okružní ulice uzavřena a budete ji muset objet. Tak opatrně, další informace můžete posílat, tak jak to děláte celou dobu, na naše telefony nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
7: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

0: údajně párky v rohlíku na českých benzínových pumpách. Víceméně, ať to zjednodušíme, tak nikdo úplně nepropadl a nikdo prý úplně jako nevynikal. Takže to tak měli podobně, ta drtivá většina aspoň. Ovšem, tady pan Pernický, který je častým návštěvníkem benzínových stanic, má názor dosti jiný a jasnější.
1: Mě jakoby překvapuje, Moni, ten fakt, že mě nikdo nepozval.
0: Jako na hodnocení párku v rohlíku.
1: No, jako, že jsem nebyl v komisi.
0: Odpozdím to, možná nevím. Měli zrovna naspěch a ty si zrovna, nevím, měl jiné plány třeba, jo, tak oni to
1: byl
0: tušili.
1: Byl jsem práci třeba, že?
0: Třeba, jako. No. Třeba.
1: Ne, dívej, takhle, jestli existuje povolanější člověk než já a můj kamarád, který se živí řízením napříč nejen republikou, ale Evropou, tak nevím, jo, ale... Za mě teda jakoby otevírám téma, které jsme tady tak před půl rokem mohli mít společně a je to velké téma, protože je to téma párku v rohlíku na čerpacích stanicích v České republice, jo? Prosím vás, rozdělme si to jednoduše, protože my nemůžeme říkat, jak se ty čerpačky jmenujou, my jim tady zadarmo reklamu dělat rozhodně nebudeme.
0: Leda za ten jejich párek.
1: Jo, leda za párek.
0: Kdyby to Honza udělal.
1: Jo, leda za párek. Tak to rozdělme na žlutou čerpací stanici, jo? Víš, Moni?
0: Ne.
1: Dobře, posluchači možná, jo, jako doufám, modrou, ne, promiň, zelenou čerpací stanici.
0: No hlavně, aby ty si věděl, co k čemu patří.
1: Já vím moc dobře, jo, a červenou čerpací stanici, to jsou tři benzínky, které vám párky v rohlíku udělají v každém případě na každé.
0: Jo.
1: No tak ty nedělaj párky,
0: zásadní, jo,
1: nedělaj
0: dobře,
1: párky v rohlíku.
0: Dobře, okay.
1: Jo, většina z nich jako párky ani nedělá, takže já se ptám, milí frešáci, kde vám párek v rohlíku na čerpačce chutná nejvíc? Dejte vědět teď.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Už to chodí. Jo, já jsem to ani vlastně ještě nedořekla a už to chodí. Třeba Veve má nejoblíbenější párek v rohlíku na červené čerpací stanici. Jo?
0: Super, takže bod pro červenou dál.
1: No počkej, ne, dáme si písničku, jo, necháme to lidem projít v hlavě, no, nebo projít
0: už tam
1: v žaludku. No mám tady ještě třeba
0: no,
1: zelenou.
0: Říkej, co máš.
1: Zelenou a druhou červenou, jo?
0: Zelená
1: a druhá červená.
0: A druhá červená, dobrý.
1: Tak jo, a teď to nechme. Pokračujeme dále, Viktor Sheen, Kellyn Safír, teď bude. A za chviličku se vracíme k tématu, kde jsou párky v rohlíku nejlepší. No a pozor, jo, finále bude takové, že já to jako vlastně zhodnotím a uzavřu. Jo, já jakožto porotce, kterého nepřizvali do toho velkého hlasování, tak já to nakonec uzavřu všechno.
0: Možná měli strach?
1: No právě.
0: Zůstali testovací vzorky i pro ostatní členy štábu.

0: Výhlas našeho lidu pražáckého, na které že benzínové pumpy mají nejlepší párky.
1: Tak Moni, ty jsi vrchní zapisovatelka, sjedeme nejdřív ty zprávy, které přišly v podobě jako SMSky, jo?
0: Okay.
1: Aktuálně, ještě než ti to začnu povídat, jak jsme na tom, prosím tě.
0: No zatím vede červená.
1: Červená, dva hlasy, jeden hlas zelená.
0: Ano.
1: Výborně, pojďme na to, jedeme dále. Píše nám Martina a ta píše, že nejlepší podle ní jsou na červené.
0: Dobře, dávám hlas.
1: Jedeme dále. Píše, já jsem si to myslel, je to Miguel. Ten píše červená Mega Cabanos.
0: Dobře.
1: A dokonce, ten dokonce i preferuje.
0: Další bodík.
1: Výborně, jedeme dále. Posluchač Jirka píše za mě červená top.
0: Dobře.
1: Má to cenu pokračovat dál vůbec? Dobře,
0: tak
1: pojďme.
0: Má, a když už napsali, tak okay. Ať aspoň víme, jak si stojí.
1: Daniel, pojďme na to. Dobré ráno, Danieli.
2: Já taky červenou a nejlepší s barbecue omáčkou.
0: Čau.
1: Čau. A ještě vezmeme třeba posluchače Vojtu.
3: Super, takže...
4: Ahoj, na žluté je to top. S pepřovou omáčkou.
1: Žlutá s pepřovou omáčkou. Mimochodem, co jsi dělala s Vojtou v autě? Tam jsem slyšel i tebe.
0: Pán je z gurmán.
1: To nám mohli nežli co? Párek dát si rudovou, poslouchej.
3: Super, takže...
4: Ahoj.
1: Tak
0: spolu jezdíme.
1: Jo, to je pěkné. Sympatiáci teda. Pojďme, poslední vzkazík, který tady máme, přišel od Hanky. Hanka píše, že párky moc nemusí, ale vždycky se nechá unést, když stojí na čerpací stanici se žlutou barvou. Takže žlutá. Hele, tohle je poslední vzkaz, který máme, takže uzavíráme téma párků a řekni, který to vyhrál.
0: Drtivá většina prostě pro červenou, hnedka na druhém místě žlutá a poslední zelená.
1: Zelená jenom jeden, že?
0: Zelená jenom jeden, žlutá měla dva bodíky, no a červená raz, dva, tři, čtyři, pět, šest.
1: Neskutečný.
0: Šest aktivních bodů, věřím, že ještě byste se rozepsali dále, ale my jsme to prostě vyhodnocovali v tomhle daném časovém úseku a drtivá většina prostě má jasně preferující červenou barvu.
1: No nic, tak my gratulujeme teda na červenou čerpací stanici. Já teda musím říct, že Moni, za mě červená čerpací má ty párky nejslabší.
0: Hmm. A tak kde jíš teda ty, na které?
1: Já
0: na
1: žluté, no za mě
0: taky
1: jako
0: žlutá.
1: Top žlutá.
0: Fajn, tak dívej se, já jakož to nepolíbená, která si opravdu jako zastaví na čerpačce,
1: já
0: dobře,
1: tě pozvu,
0: kafe.
1: Já tě pozvu na párek, musím.
0: Jo, fajn, takže mě pozveš, to je dobře vědět, že to platíš, ale teď kdybych fakt já si chtěla udělat dobře a teď jednou za čas fakt zřešila, tak mám jít teda na žlutou a mám si objednat jakou?
1: Za mě, 100% žlutá, dáš si velký párek se sýrem.
0: Dobře,
1: jo,
0: a jako omáčku teda.
1: No a to je důležité, máš ráda pikantní, nevadí ti, že?
0: Snesu.
1: Výborně, tak dej si prosím tě samuraj omáčku do toho.
0: Co tam je v tom samurajovi?
1: Nevím, nějaký ostrý element,
0: ale... A je to hodně, hodně ostré.
1: Je to dost, tak kdybych si nechtěla jako dost ostrou, tak si dej tu pepřovou, ta je výborná.
0: Pepřová,
1: jo?
0: Tak jo.
1: A nebo cibulová ještě, ale...
0: Ale
1: už...
0: jako to už máme tři různé druhy,
1: to už... To už záleží na tobě,
0: to už se,
1: jak to zvolíš. Perdicky,
0: to už se prohneš finančně, jestli to mám všechno ohodnotit, no ale jak chceš.
1: No, tak víš co, jako... Musíme znát odborný názor.
0: Jo,
1: tak
0: ale
1: to je.
0: Chci k tomu kafe. Ne hned, to si vypil třeba posléze.
1: Ale kafe už je drahé. Jo.
0: No, taky jsem neříkala, že jsem z levného kraje.
1: Tak nepůjdeme radši do Komedoru na večeři.
0: Nebo i tankovat nemusíš, jo? Stačí jenom utrata u báru.
1: Děkuji.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Rose na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Oni.
1: To ale fakt, já nevím, jestli ti mám poděkovat od té chvíle, co tady řešíme ty párky na té čerpačce.
0: Máš hlad.
1: No hlad ani tak ne, ale fakt mě zajímá.
0: Choď, a teď možná budeš mít i žízeň, jo? Mám na tebe důležitou otázku, jak jsi na tom s pivem?
1: No, tak jako dám si, ale není to můj hopstrop.
0: Jako,
1: no, asi, kdybys mi dal na výběr, jestli červené víno nebo pivo, tak si dám červené víno.
0: To je mi jasné, to je jako, ale to ti na výběr nedávám, buď v klidu. Kdybych ti dal na výběr, jestli pít vodu nebo pivo,
1: tak si dám vodu, já si nejsem ideální vzorek, ale jestli chceš, tak, ale podívej se, dohoda, jestli platíš kromě párku i to pivo, tak já si teda dám i to pivo. Tak no, už jsi mě pozval, no, mám škopek
0: jako,
1: a teď si
0: jako,
1: s ním.
0: No, škopek jako škopek, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi někde navštívila Německo v období října.
1: Nein.
0: Nikdy jsi nebyla v Německu v období října. A nemáš ani jako tu potřebu?
1: Nein.
0: Tak tím pádem ruším toto téma.
1: Jsme skončili dříve, než jsme začali.
0: No ne,
1: ale
0: jako...
1: třeba mě opiješ už předem a odvezeš mě do Německa, aniž bych si byla vědomá.
0: Ale ty bys se znechala, jo? Jak
1: záleží.
0: To platím?
1: No. Hey, konec, žerty stranou, co v tom Německu s tím pivem?
0: Proč o tom mluvím? Oktoberfest, jo? Je to tady, ve velkém je to rozjeto. Velké téma ovšem napříč celým světem je, kolik to stojí.
1: Jako co, kolik stojí to pivo?
0: Takový třeba tuplák piva, jo?
1: Nebo no, i, to levné,
0: nebo
1: no.
0: I obyčejné jídlo, kolik stojí takové jídlo, jo? Když si chceš dát klobásu, nebo já nevím, šnicl pořádný někde, tak prostě kolik to stojí. Je to opravdu velké téma, můžete si tipovat zatím posluchači Fresh Radio 773 37 136. Tipovat si můžeš ovšem i ty.
1: Kolik tam stojí pivo?
0: Třeba jo? Pivo.
1: A bavíme se o jaké tupláku. Množství? O tupláku.
0: To znamená litr
1: dobře,
0: piva.
1: Dobře, odhaduju tak 250 na naše.
0: Tak to přidej. Ale pojďme...
1: Tak 448.
0: Dobře. Pojďme nechat jako tipovat i posluchače, jo? Protože věřím, že určitě někdo z frešáků se na Oktoberfest do Německa podíval a vydal. Tak pokud máte nějaký jako přesný odhad, tak klidně nám ho napište. My se o tom to budeme bavit, protože pro mě to bylo vždycky sen, jako dostat se na ten správný Oktoberfest, obléct si ten kroj, jo? Pít tam ty tupláky toho piva a být prostě v tu chvíli jako pořádný chlap, rozumíš, jo? Ještě
1: říct,
0: takového
1: že...
0: toho kníra od té pěny. No ježiš, to si úplně přeju.
1: Chtěla jsem říct, že kdybys tam šel a navlíkal se do toho jejich jo, klasického kroje a ano? Měl v ruce to pivo, že by bylo fajn, kdybys nějakou přítelkyni měl, protože mě to teda připadá absolutně jako neto. Ne...
0: Nechápu teď, já jakože mám vzít sebou přítelkyni.
1: Bylo by fajn, kdyby jsi měl, protože tam v tom kroji podle mě ji určitě nenajdeš. Mně to totiž připadá strašně nesexy. Jo, mně se ti chlapi v tom prostě jako nelíbí.
0: Aha.
1: A opominu to, že Radim má jeden ten kroj doma, ale
0: tvůj
1: on už si dělá, ano, on už to udělal pikaně, on si ho pořídil, až když si mě vzal.
0: Výborně. Tak to je chytré, to je chytré. Tak pojďte, pište, téma Oktoberfestu je otevřené. Za chviličku si hodíme jubku.
1: No a jestli budeš k tomu ještě tančit, tak oproti, to se jako fakt přimlouvám, abys tam měl už zadáno.
0: musím to spálit, víš co, jako to není jen tak vypít litr piva.
1: Tebe v kroji s tuplákem vidět tancovat.
0: To chceš.
1: No, jak myslíš?
0: Tak na zdraví.
2: WhatsApp 77 337 103.

0: Držíš ten tuplák, máš na sobě ten jejich typický kroj.
1: Ano.
0: A chystáš se vzít, možná bez ženy, ale
1: peněženku do ruky. Ne,
0: chystáš se tančit, jo? Tak pojď nás ještě více uvést do děje.
1: No, jak jsi řekla, přesunuli jsme se do Německa, bavme se třeba o tom, že jsme, já nevím, někde ve Frankfurtu, jo, třeba. To je vlastně jako jedno ve své podstatě. Já vím, že některé místa v Německu ty Oktoberfesty mají jako propracovanější, lepší, to já úplně jako přesně nevím z hlavy, ale berme to tak, jak to je, jo? Radek píše, a dost pravděpodobně Radek i na Oktoberfestu byl, protože tu cenu docela trefil. Bír na české stojí 396 korun, Radek, a píše ještě k tomu servus. Servus.
0: Servus.
1: Čus. Jo, ale my máme oficiální zdroje přímo z německého pohraničí, kde Oktoberfesty jsou v plném proudu a víme, kolik to tam stojí, a já bych vás vlastně díky tomu v kroji nebo bez kroje chtěl ujistit, že u nás tak draho ještě není, jo? Tak pozor. Litr piva, takzvaný tuplák, jo, stojí od 14,80 do 15,90, to znamená od 370 zhruba do 400 korun, jo, za jeden tuplák. Pokud, Moni, přijde někdo jako ty a dá si vodu nebo nealko pivo, jo, tak by měl počítat s tím, že za jeden litr, tedy za tuplák, zaplatí 275 až 340 korun. No, to je co?
0: Tak to chápu, proč většina šahá po tom pivu.
1: No, ale no počkej, pojďme se přesunout k takovému jídlu, jo? Protože půlka pečeného kuřete stojí v Německu na Oktoberfestu zhruba 420 až 500 korun. Neuvěřitelné, co? Kdyby si chtěla dopřát, jo, a dát si třeba vepřové koleno, tak si připrav minimálně 650 korun, jo? No a nesmíme zapomenout na řízek, takzvaně šnicl, ten jako nesmí chybět, jo? Tady se bavíme na startovací ceně od 20 do 26 euro, to znamená od 500 koruny do zhruba 700.
0: Vidíš to, tak jo? Já mám jasno, to je takzvaný opravdu jako zážitkový festival.
1: No, to je.
0: To znamená, že tam fakt jdeš a dáš si jedno pivo a jedno jídlo,
1: ano?
0: Dobře si vybereš, vlastně zbytečně neutrácíš, že? Tam musíš jít na jistotu prostě.
1: Jako jo, dobře, jasně, ale potom jsou tam i stánky pro nás takzvaně
0: jako pro
1: chudé, jo?
0: Takže preclík, za kolik?
1: Přesně, je tady možnost dát si preclík, velký pivní preclík, takzvaně brezn, jo, si můžeš dát od 5 euro. Což je jako v pohodě, ve stanu, ale pozor, to bývá dražší, jo? Ve stanu, když už si přímo jako v tom stanu, kde se to děje, aha, tak tam takový preclík stojí 8 euro, jo?
0: Takže když si ho vezmu do ruky a půjdu si ho sníst k popelnici,
1: tak to máš levnější,
0: tak
1: je to tak?
0: Za 5.
1: Houska, hele, taková houska se sekanou, jo? To je jako, to je národní pokrm, sekačka, jo? Ta stojí zhruba 9 euro, nějakých 250 korun. Jo, jen tak jako pro tvůj odhad. No a pozor, aby si jako tušila i kolik stojí třeba atrakce, pakliže vezmete z rádiou vašeho syna, tak pozor, třeba takový obyčejný kolotoč na 5 minut stojí 13 euro.
0: Ne, prosím tě, 13 jo? euro, jo, no uh-huh. Tak to ne, tak to já mu radši koupím ten tuplak piva, on se bude motat celou cestu domů a myslím, že ušetříme všichni a spokojenost bude
1: jo.
0: Veliká.
1: Hele, obecně, pojďme to uzavřít. Ptáte se určitě, kolik si tady na takový jeden den na Oktoberfestu připravit nebo vzít sebou peněz, jo? Je to jednoduché, standardní návštěva obsahuje pro jednoho dospělého člověka dvakrát pivo, jednou hlavní jídlo, po případě nějaký ten preclík, prostě nějaký ten snack. Zhruba tedy na osobu to vychází 80 euro na osobu. A to pozor, bez dopravy a ubytování.
0: No, nekup to.
1: Takže koukám na první zájezd a kdy jedeme?
0: Některý jeden po neděli.
1: Je mi to jasné, no nic. Tak to jen tak, abyste věděli. My ovšem tady na Fresh Rádiu nebudeme brát, my naopak budeme dávat, protože za chviličku startuje oblíbený kvíz naopak a i dnes budete moci soutěžit o 2000 korun do Umparku v Ostravě Radvanicích. No, víc nic, za chvilku pokračujeme a jakmile uslyšíte signál, tak co?
0: Volejte, jsme připraveni.
1: Čekáme, dobré ráno.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: novinka a novinka, kterou hrajeme v českém éteru 100% jako první takzvaně Fresh Track. Děkujeme. Teď ale přichází čas na kvíz. Naopak i dnes tedy budete mít možnost dostat se do finále a hrát o 2000 korun do Umparku v Ostravě Radvanicích. Jo? Je to na vás? Je to na vás? Máme finalisty? Máme.
1: Finalisty máme. A leží na tom, jestli budeme i z dneška třetího, takže... Mm-hmm. No, to už neovlivníme.
0: Jaké je máme finalisty? Koho máme?
1: Nikdo třeba?
0: Zatím.
1: Koho máme? Chceš jmenovitě?
0: Pojďme nejdřív se zeptat, kdo je na telefonu.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: No, kdo tam slyšíme? Je?
2: Tak, David, telefonu, ahoj.
1: David, ahoj. Přejeme ti dobré ráno, taky čau.
0: Hele, Davčo, je to jednoduché, položíme ti 10 otázek, ty musíš odpovídat špatně, když to zvládneš do jedné minuty, jsi v pátečním finále, OK?
2: Super.
1: Jo, stejně
0: výborně.
1: Jako Nikol nebo Tomáš, naše tak. Další finalista.
0: Děkujeme. Jdeme na to, připraven, můžeme?
2: Můžeme.
0: Jdeme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak Davčo, hříbě je mládě hrošice nebo klisny?
2: Hrošice.
1: K čemu, Davide, slouží klíč?
2: Na zakládání polévky.
0: Uh-huh. Čím se živí průvodčí?
2: Vybírání pokut.
1: Na které části těla máme lopatku?
2: Na kolenou.
1: Dobře. Samozřejmě.
0: Jaké jí napíšu ve slově kobyla?
2: Oboje jsme.
1: Davide, co je méně? 1+5 nebo 8-1?
2: 8-1.
1: Super.
0: Má dneska svátek Justýna?
2: Ne.
1: Má, nebo respektive v jakém měsíci se pálí čarodějky?
2: V srpnu.
1: Dobře.
0: Výborně. Kolikrát je písmeno U ve slově autobus?
2: 358.
1: A doplň nám, Davide, přísloví. Co se v mládí naučíš ve stáří?
2: Ve stáří do jinému jamu kopa.
0: Výborně. Teda ale jako úplný profík, Davide. Ty jsi prostě... A ty jsi profík, že jo? Tak je.
2: Já si myslím.
1: Jo, ještě nám, Davide, prosím tě doplň. V tuhle chvíli se nacházíš kde? Odkud voláš?
2: Kousíte od vás.
1: To jako centrum Ostravy, jo?
2: Určitě.
0: Já si myslím, že Davide je možná ještě větší kousíček, co?
2: Já si myslím.
0: Tak jo, tak my tě moc zdravíme, děkujeme, že jsi se dovolal. Mimochodem, dobrá zpráva pro tebe je, že seš v pátečním finále, 100% ano, a v pátek buď na telefonu, protože je dost pravděpodobné, nebo je to možné, že ti budeme volat a budeme mít pro tebe dobrou zprávu, že 2000 korun do Umparku v Ostravě Radvanicích je tvoje.
1: OK.
2: Paráda.
0: Tak jo, tak díky, ať to dneska šlape, měj se, čau.
1: Čau.
2: Mějte se, ahoj.
1: Ahoj, dobře, ahoj.
0: Sympaťák, co?
1: Veliký.
0: No, tak uvidíme. Ještě zítra a potom už je tady velké finále. Toto je kvíz naopak.
3: Kvíz naopak.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, je 8 hodin a středa 7. října. Připraveny pro vás máme další informace o tom, jak dneska bude. Dnes tedy maximální teploty v Ostravě 22 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše polojasno, později na večer oblačno, večer i s možností nějakých těch dešťových srážek. Prše dneska rozhodně bude ve vyšších polohách. Tam teploty naměříme dneska v maximech do 19 stupňů Celsia a po celý den bude oblačno. Zítra teploty v maximech do 24 stupňů Celsia s oblačnou oblohou a deštěm.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Českým motoristům se po delší době opět vyplatí jezdit tankovat k polským čerpacím stanicím. Na plné nádrži ušetří i několik stovek korun. Přestože ceny benzínu a nafty reguluje i česká vláda, ta polská zavedla opatření, která jsou výhodnější. Při aktuálním kurzu vychází litr benzínu pod 40 korun a nafta se tankuje za méně než 45 korun. Regulace cen pohonných hmot má v Polsku trvat minimálně do konce roku. Slezsko-ostravský hrad čeká část rekonstrukce, která umožní nové zázemí. Připravovaný sál pro 150 až 200 lidí má umožnit i propojení akcí s nádvořím. Termín realizace zatím stanovený není. Nová osmička, která proměnila bývalý průmyslový areál ve Frýdku Místku v živé komunitní a kulturní centrum, získala prestižní ocenění nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026 kategorii utváření veřejného prostoru. V konkurenci téměř 200 přihlášených projektů uspěla hned ve své první sezóně provozu. Ocenění potvrzuje význam proměny textilní továrny v místo, které dnes slouží široké veřejnosti a propojuje kulturu, sport, gastronomii i kulturní a komunitní život. Gratulujeme. Fotbalistky Baníku se připojí ke světové kampani, která po celý říjen umožňuje a upozorňuje na význam prevence a včasného odhalení rakoviny prsu. Růžovou podporu navíc nebudou vyjadřovat pouze barvou dresu. Vrchol baníkovské účasti v kampani přijde 17. října při domácímu utkání Baněk se Slováckem. Na hrací plochu tentokrát fotbalistky Baníku vyběhnou společně s 25 ženami, které překonaly rakovinu prsu.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Minuta po 8. víme, co se děje na silnicích v nemetropoli. I klidně v nemetropoli, ale i v metropoli. Pozor, přesouváme se na dálnici D48, 44. kilometr ve směru na Olomouc. Je překážka na vozovce z důvodu nehody dvou osobních aut. Průjezd tedy se zvýšenou opatrností. Opatrní buďte taky ve Studence. V ulici Sjednocení havarovalo osobní vozidlo, pravděpodobně silo ze silnice. Je to bez zranění, ale na místě je policie a kousek od Teska se tedy můžete zdržet. Opatrně v Brabanticích, kde se stále vyšetřuje nehoda osobního auta, která se stala na účelové komunikaci, a stále počítejte se zdržením taky v Orlové, kde se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Policie je na místě a je to nedaleko Orlovského rybníku. Tak opatrně, prosím vás, dále s Freshem, a kdybyste zaznamenali další potíže na cestách, tak volejte nebo pište 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit. Omylá.

0: Polední dvojka, to znamená Marek s Mikálou řešili, jaké to je, když potřebuješ, aby s tebou spolupracovala technika a z nějakého důvodu prostě ne. Prostě jako ne, Míša měla prezentaci, nebyla schopná nic rozchodit, jo, všechno tam selhalo. Aha. Marek popisoval situaci, kdy hrál v klubu a najednou jeho notebook z ničeho nic požadoval aktualizaci systému a měl plný klub a pro něj měl hrát a nebylo z čeho.
1: Takže
0: ty to máš taky, protože mě se taky někdy stane, že rozumíš, jsem u nějaké věci a většinou se mi to stává třeba u mikrofonu, všechno funguje a z ničeho nic prostě on si řekne, že nepojede. A nebo tiskárna, potřebuji něco vytisknout a já se přiblížím.

0: říct, že já mám jako konkrétně zrovna štěstí.
1: Dobře. Myslím včera byla paní v tramvaji, která chudá chtěla ukázat, že opravdu si jako koupila jízdenku.
0: Ano.
1: A nebyla schopná rozchodit mobil. On si prostě jako řekl, že se nezapne. Ani kód, ani obličej, prostě nic, jo. A v tu chvíli to si tak v pasti, že jako nevíš, víš, že jsi udělal všechno, co jsi měla,
0: ano.
1: Ale nejsi schopná to prostě prokázat.
0: A nebo jenom moc důvěřuješ a třeba paní opravdu tu jízdenku neměla.
1: Ona ji měla, já jsem viděla, když ona se opravdu jako kupovala tu jízdenku. Já jsem to byla zrovna, víš.
0: Tady vyhlašuju dopravnímu podniku možnost, pokud hledáte revizory, tak paní Dudová je připravena.
1: Já vím, že nekecala ta paní, občas kecají lidi, to já taky vidím, jo.
0: Že no,
1: lidi
0: lžou,
1: oni tvrdí,
0: jako,
1: že si, byli a oni nestáli, ani neměli snahu.
0: Ne,
1: jo, takže
0: nic,
1: vidím
0: no,
1: jako vůbec. Hned, že třeba minule paní s dětma prostě jako natvrdo tvrdila, že se koupila jízdenku, nekoupila, vůbec ani neobtěžovala tam u toho být, ale tahle paní zrovna nekecala a tak mi bylo líto včera. Chudák spocená, to ještě byla taková
0: no,
1: ta poctivá, víš.
0: Jak to dopadlo? Dostala pokutu?
1: Já myslím, že oni se byla nějak moment, kdy oni asi vyčkali, šli kontrolovat někoho jiného, pak se třeba jako vrátili, už jsem tam nemusela být, ty tramvaji.
0: Jasně,
1: a nějak
0: no.
1: To jako dopadlo dobře, jo, ale někdy je to zoufalé s tou technikou prostě.
0: No, je to
1: nechce,
0: tak.
1: Tak
0: no.
1: Nedá, no.
0: Je to, tak, ale tak to je i o lidech, že jo, nechce, nedá, no.
1: Je to, bylo mi to jako líto.
0: Je mi to jasné, v pohodě. Tak snad to dopadlo dobře a jak říkám, jo, moje nabídka platí, pokud hledáte revizory, já tady kolegyni udám, prosím.
1: Počkej, jak tvoje nabídka? Ty no nenabízíš nic, tak nenabízej cizí jako.
0: Ty jsi vydělala aspoň.
1: A jako, tak aby hledáte revizory, jako by to asi bavilo, ale hledáte pravní
0: jako
1: podnik.
0: Podle mě hledáme.
1: A co je potřeba pro takového revizora, co musím umět?
0: Znalost angličtiny a minimálně jeden bojový sport. Zbrojní průkaz ještě.

0: Zdravíme naše milé kolegy DJe, kteří nás poslouchají. Radek píše, že mu se jednou stalo v plném klubu lidí, že mu přestala hrát pravá strana jeho přehrávače. A no, to bylo po hudbě.
1: To kolega moderátor měl před sebou asi 10 000 lidí a najednou vypadla technika, když uváděl jednu z kapel, tak myslím, že to dopadlo tak, že donutil k nějakému jako hromadnému buď zpívání.
0: Mimochodem,
1: nepomůžeš si, no.
0: Tohle je taková jako osobní záležitost, která se mi stala taky. Jednou jsem moderoval tour DJ Boba, jo, bylo to v Dolních Vítkovicích, tam, kde vždycky stojí hlavní stage třeba Colorsu nebo Beatsu. A čekalo se, on měl předskokany a čekalo se na předskokana Headway, jo.
1: Aha, what is love?
0: Jo, přesně tak. A teď já jsem do sluchátka dostával informaci, hele, Headway už jde, už jenom řekni, že to bude a prostě je hotovo, jo. Tak říkám, dámy a pánové, Headway se blíží, jak se těšíte na ty jeho hity a pamatujete si tu jeho nejznámější? A teď všichni začali jako, what is love? Jo, bylo to v pohodě všechno a najednou do sluchátka přišla informace, kterou nechce moderátor slyšet. Řekli, hele, problémy, minimálně 5-10 minut zpoždění, něco vymysli a hlavně mluv. A teď přišlo trápení. Prostě 10 minut, ono se to nezdá, ale to je, jak kdyby si měla mluvit prostě hodinu.
1: No, jako já tohle zažívám paradoxně velmi často na těch živých akcích, kdy mi třeba do sluchátka právě jdu uvádět, jo, interpreta a říkají mi, Moni, žádné zdržovačky, prostě jenom Marka, uveď a běž. Tak Moni, ne, prosím tě, Marek, jde ještě na záchod. Jde na záchod, zkus to protáhnout tak 2 minuty. No. Tak ne, tak Marek to prý vydrží, můžeš už to ukončit. Tak ne, tak Marek přeci jenom
0: tak
1: si odskočí.
0: Marek to nedal. Marek se musí převléct.
1: A to všechno v okamžiku, kdy vy koukáte na ty lidi, že mluvíte k ním a zároveň vám další hlas mluví v hlavě a vy musíte jako improvizovat a řešit ty nenadále situace.
0: Je to tak, je to velmi nepříjemné. Hele, možná mě by teda pomohla ta situace, že mě do sluchátka mluvila i manažerka Headwaye, ale ta mluvila anglicky a já, angličtina až teda moc nejsem.
1: Měl si říct, já neprimávám. Já ne paní Maňu.
0: Já už jsem...
1: Ne paní Maju,
0: Ne paní Maju. I don't understand.
1: Jo.
0: Ještě jsem jako taky přemýšlel, o čem budu mluvit, případně co si zaspíváme a já jsem v tu chvíli byl v takové tenze, že mě by nenapadlo ani macejko. Jako, takže ono, není to jenom o počítačích, někdy vás může zradit vlastní hlava.
1: No,
0: je to
1: a,
0: tak.
1: A nebo svěrače, to je jako...
0: To zradilo Marka, jak jsem tak poslouchal. Tak pokujeme dále, my jsme Fresh Radio raní. Bon appetit!
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Moje auto mě reprezentuje. Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pe-

0: hlásí se cihelník plynární, tak. Hlásí se cihelní zasekaná mimochodem, jo, to je jenom tak by the way, děkujeme Honzovi, ale plynární zasekaná není a my jsme tady ještě, jako bych řekla, uvolnění.
1: My jsme tady nikdy nebyli zasekaní, na plynární jako zasekaný, to je průjezd jako Poděbradova plynární, to je pohodička.
0: Včera si psal lehce, že i kolem fabriku si měl trošku jako presíček. Když já jsi jel po preventivní prohlídce v vozovkách.
1: Já měl včera nervy obecně, protože dostat se v ranní špičku z Poruby do centra je teda jako umění. Za to by se měli rozdávat především medaile, protože teda obdivuju vás. Navíc ke mně se dostala informace, že příští rok mají být uzavírky ještě o to horší, než to, co se dělo letos. Jo, že to je ještě jako, že ty plány, co všechno bude zavřené a které všechny mosty se budou revitalizovat, no tak teda jako potěžmony to bude to, jako to bude něco.
0: Dobře, ale ještě předtím, než tohle bude něco, tak my očekáváme famózní, slavnostní otevření určitě uzlu dopravního náměstí Republiky. To jako už se můžeme těšit, ne? Ty to máš z blízké ruky.
1: Tak já doufám, no. Jako já to
0: vyhlížím jako nestavím, Vánoce. Jo, tak, jako
1: já zatím nevím, jak to bude, no. Nicméně vypadá to i podle těch zastávek, které se jakoby už fakt dokončují, aha, už je tam položený i ten chodník, eskalátory jsou, tak vypadá to, že ano, že by opravdu už třeba kolem Vánoc bychom klidně mohli zastávku využít.
0: To by bylo skvělé, protože já vždycky, když jedu kolem toho náměstí Republiky, tak já normálně jako koukám, snažím se tam, víš, špicluju, jak to tam jako vypadá a většinou nic nevidím. Ráno vůbec nevidím, ne, to jezdím za sny a někdy se stává, že odpoledne na to zapomenu.
1: Když to těšíš domů. Je mi to jasné. Je mi to jasné. Navíc jako pozor, ono je to je snad 4x prodlouženo, jo, jako ten finální termín otevření náměstí Republiky.
0: No, já taky, takže
1: já už ani vlastně jako nevím, který termín platí teď, nicméně co víme určitě je, že to bude pěkné. Bude to pěkné, bude to čisté a bude to konečně bezpečné.
0: Čekám nové hezké toalety, které tam budou pro veřejnost. Doufám, že tam budou.
1: No, tak to čekej tiše, ale
0: co, i policejní stanice tam má být. Jako.
1: No tak to potom jo.
0: Kde budou čurat?
1: No, na sucháč možná. No.

0: Honey, já už tě nějakou dobu znám, jo, tak jako trošku tuším, co na tebe funguje a začnu já, jo. Sedni si, to sedíš výborně, zavři oči, prosím tě, zavři oči a nadechni se, no zavři oči.
1: Ano.
0: Nadechni se. No, měla by se vysmrkat teda, ale a cítila jsi to?
1: Nezdržuj.
0: Cítila
1: koho? No ne, přes tu ringbu teda.
0: Restaurant vidě tady.
1: Jo, no tak pozor, to jako, to mi mozek umí zapracovat. No, když mi řekneš, jasné. Představ si vůni jídla, tak ano, to, no, nemám ano. Problém s tím.
0: Po čtvrté v Ostravě od 13.10. až do 18. listopadu exkluzivní tříchodová menu s koktejlem v těch nejlepších restauracích, jo? Pozor, blíží se to a my velmi rádi toto týzujeme, protože my sami jsme byli součástí toho loňského restaurant víku.
1: A pochutnali jsme si.
0: A je? Jako doslova a do písmene.
1: Mrkněte na restaurant.vík.cz, kde je teda jednak více informací, ale jednak se taky můžete dostat ke vstupenkám, které tam jsou ve dvou provedeních. Uvidíte, jak moc nároční budete. Každopádně my vám s Honzíkem nabízíme i možnost si voucher na restaurant vík vyhrát i během toho dnešního dne.
0: Ano, jak? Ano, je to jednoduché, pozor, my totiž jsme dneska poslední, no vlastně ještě Marika, kteří vysíláme z našeho studia tady na Plynární ve Fabriku Ostrava. Potom se naše vysílání přesouvá do našeho vozu, který je vybaven, ne bohužel kuchyní, ale naším studiem.
1: Ale víme kam za tou kuchyní.
0: No to musíš ale říct ty, jo, protože...
1: My pojedeme na Slezskou, Honzíku, tam je perfektní, krásná restaurace Prostorica.
0: Ano.
1: Teď si ji můžete i teď najít třeba na webu.
0: Ty jsi říkala, je to někde jako kousek od Hladnova.
1: Je to kousek od Hladnovské, ale je to jako francouzský venkov, ti to velmi připomíná. Jo? To mají postavené.
0: Uj.
1: Někdy v červenci,
0: červenci?
1: Viděli jídelní lístek, menu.
0: Menu?
1: A můžeš si objednávat. A ta vychytávka je v tom, že když dneska přijdete za náma na to živé vysílání a objednáte si v restauraci s tím, že zahlásíte heslo Fresh, tak můžete být těmi, kteří vyhrají voucher na restaurant.
0: Pozor, je důležité říct, že naše vysílání z našeho autíčka právě na Slezské bude probíhat od 10. až do 17. hodiny, takže jako 7 hodin času je podle mě dost.
1: Jo, vyberte si, co to bude, jestli přijedete na oběd, nebo na nějakou sváču, nebo
0: na
1: nějakou
0: večeři.
1: Jako brzkou výbornou večeři. Je to na vás, JJ už tam bude od 10.
0: Jo, ten už tam je teď, přijede. Podle mě.
1: Myslíš, že... Na
0: snídaně. On čeká teď, podle mě.
1: Tak se nedivila, no. Potom Roman Pastorek v rámci siesty a naše odpolední dvojice Marek s Mikaelou od 14.
0: Tak si pochutnejte a... A třeba na zdraví, že jo, by se ještě mohlo říct.
1: No, pravda. Jsme zapomněli.
0: Salut!
1: Že tam jsou jízdenky.
2: Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Jak jinak? Jak jinak to dneska ukončit než Fat Boy Slim? Přátelé, kamarádi a věrní posluchači Fresh Rády, a pozor, je tady maličká změna. Nakonec se bude vysílat z našeho mobilního studia v rámci Restaurant Weeku, nebo takového jako teasingu na Restaurant Week od 12 hodin, tak na to jenom prosím vás myslete, že se tady nakonec začne tím pravým polednem. Jo, to je taková jako maličká informace, která by vás možná mohla zajímat. Přesně tak. Jo, tak jenom abyste jako věděli, abyste nečekali v 10.05 někde na Slezské a nedobývali se dovnitř a nechtěli poukaz. Jo, jen tak jako.
1: Takže aktualizujeme informace, živé vysílání od 12.00, takže JJ tomuto chudákovi nevyšlo. No. Ten to zase bude muset tady odbít bez jídla ze studia na Plynární ulici.
0: A přitom on už tam čeká chudák.
1: No, tak bude muset dojet zpátky, no, ale bez tak mu jeho bytná, on říká bytná, ano. Určitě mu udělá svačinku.
0: No jo, minimálně nějaký rohlík s máslem namazala. Marika je připravená, ta už čeká tady ve studiu, tak my samozřejmě nebudeme to tady zbytečně prodlužovat. Skandál po našem ranním vysílání musí být, to je jistota, která je. Užijte si středu, mějte se rádi, smějte se, rozdávejte úsměvy a my se na vás budeme těšit opět zítra od 6 hodin na vlnách Fresh Rádia a tak.
1: Mějte se krásně, pochutnejte si a vyhrávejte.
0: Tak se mějte, zítra se těšíme. Monika Rudová
1: a Honza Prnický.
0: Ahoj!

0: kteří ještě zůstali. Pojďme se dát také poslední dnešní zprávy, které pro vás připravila má drahá kolegyně Monika Dudová.
1: Ovšem počasí, pan Rosnička Pernický, pojďme na to.
2: Počasí.
0: Děkuji za toto milé přivítání. Dnes tedy v Ostravě a okolí ty maximální teploty vyšplhají na nějakých 22 až 23 stupňů Celsia. Bude polojasno, později na večer spíše oblačno, večer i s možností deště. Na horách dneska ty maximální teploty do 18 stupňů, oblačná obloha a dešťové přehánky. Teploty v noci kolem osmičky.
2: Fresh zprávy.
1: Rekonstrukce strategického železničního podjezdu v Ostravě přívoze známého jako Myší díra pokračuje. Na místě zbourané poloviny mostu vyrůstá jeho nová část, po které ještě letos se projedou první vlaky. Most svým vzhledem bude připomínat původní. Krajní otvory se při rekonstrukci rozšíří, vzniknou oddělené jízdní pruhy pro cyklisty a zvýší se bezpečnost. Nová osmička, která proměnila bývalý průmyslový areál ve Frýdku Místku v živé komunitní a kulturní centrum, získala prestižní ocenění nejlepší komunální projekt v kategorii utváření veřejného prostoru. V konkurenci téměř 200 přihlášených projektů uspěla hned ve své první sezóně provozu. Ocenění potvrzuje význam proměny textilní továrny v místo, které dnes slouží široké veřejnosti a propojuje kulturu, sport, gastronomii i komunitní život. Gratulujeme. 26letý muž měl zájem o auto, kupující souhlasil se zkušební jízdou. Muž vyjel na hlavní silnici a už se nevrátil. Z Českého Těšína se projel až do Ostravy, navíc s platným zákazem řízení. Muži hrozí vězení až 2 roky.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Opatrně na cestách, pokud tedy zrovna budete v Otrách na Novojičínsku, ulice ke koupališti, 2 osobní auta v sobě, policie na místě a stále se vyšetřuje dopravní nehoda osobního auta, která se stala v ulici Sjednocení ve Studénce nedaleko hypermarketu Tesco. Tak opatrně prosím vás, za další informace můžete po celý den psát na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337 136.
2: Doprava.
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tára.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
10: Scan

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Škandále, zdraví Marika Tošková. Tentokrát sľúbení Harry a Meghan, ty sú opäť späť v Británii a spolu s nimi prichádzajú aj nové pravidlá na ochranu súkromia ich detí. Rodičia zo škôl v okolí dostali upozornenie, aby na školských podujatiach fotografovali iba vlastné ratolesti a zábery ostatných detí nezverejňovali na sociálnych sieťach. Niektorým rodičom sa to však zdá prehnané. Nuž, pri kráľovskej rodine zrejme nestačí len vypnúť blesk, treba si poriadne strážiť aj objektív. Nič menej, aj ja poznám pár takých rodičov, ktorí proste nechcú, aby sa ich deti fotili. Ale proti chuti žiadny dišputát.
0: Skandál s Marikou.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A jdeme ďalej, Paľo Habera. Ten sa pochválil fotografiou so svojím 17-ročným synom Paulom Henrym a fanúšikovia zostali poriadne prekvapení. Na tenisových kurtoch zapozovali s raketami na chrbtoch, no pozornosť okamžite upútal výškový rozdiel. Syn totiž svojho slávneho otca prerástol už asi o možno celú hlavu. Habera k fotke napísal, že sa začínajú mikrosúboje. No tak to vyzerá, že na tenisových kurtoch už tatko nebude mať výhodu ani vo výške a pozor, ani v mladickej energii.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. JJ na Fresh Radio.

0: Tak si tak říkám, nevím, jestli taky někomu podobně jako Dracula pijete krev. Já určitě pár lidem, jo? Což na druhou stranu znamená, že člověk něco dělá, že jo? Nehody máme, takové dneska zvláštní kombo bych nazval 1+1, protože chybou v databázi je jedna nehoda, k nám určitě nepatří, nicméně pro zasmání. Tak začneme tou seriózní. V Ostravě na sjezdu z velkého kruháče z dálnice směrem z Bohumínské dálnice jakoby na centrum, na Mariánskohorskou, tak tam potkáte nehodu dvouosobní automobilů. A teď ta druhá nehoda, která je celkem vtipná, protože není z našeho regionu. Každopádně systém to vidí jinak. Ulice na Dlouhé Louce, obci, teď to přijde, České Budějovice, a teď to přijde ještě jednou, okres Karviná, kraj Moravskoslezský. Tak zdravíme nově nabývší obec v našem regionu zvanou Česká Budějovice. Máte tam bouračku, 3 osobní auta na Dlouhé Louce. Budějovice v Moravskoslezském kraji. Jako zase bychom to měli blíž do Rakouska, že jo? Kdybychom to celé takhle dokázali přitáhnout, tak jo, to by se zkrátilo tak o... No, o hodně, no. A i do Německa vlastně blíž už. No jo, no.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Fresh Radio.
6: Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

Brno, to už to slovo vždycky je takové, jakože trošku na hraně pro některé. Každopádně teď tady mám informaci, kterou můžu i potvrdit, protože jsme týden teď strávili v Rakousku v Alpách a jel jsem přes Brno samozřejmě, tak kolem toho sjezdu na Bratislavu, to tam je prostě peklo, ale věřím tomu, že až to jednou dodělají, tak to bude lážo pláže proletět to tam, protože to bude celé vypadat jinak, než to známe, to je ta dálnice, ten úzel. A stala se taková věc, že dva kamionáci se rozhodli, když byla nehoda a stála prostě na každé straně bokem auta a uprostřed byla ta záchranářská ulička, tak dva kamionáci, cizinci, podotýkám, nebudu jmenovat, se rozhodli, že prostě, jak se říká hezky česky, fuck off, nějaký ten zákaz nebo ohleduplnost a podobně a začali předjíždět, jenomže měli tu smůlu, že dron policejní je natočil, takže následně byli oba zastaveni. Akorát mě teda je líto těch malých pokut, protože jim hrozí na místě pokuta za neoprávněné použití záchranářské uličky maximálně 1500 korun, pokud odmítnou takhle správným řízení 2 až 5 tisíc. A ještě navíc si tam připočetli k tomu zákaz předjíždění pro nákladňáky, protože tam v tom úseku je obecně zákaz na dálnici předjíždět. Takže zase na místě 5,5, ve správním 7 až 25 tisíc. Není to málo, Antone Pavloviči? Já bych jim přidal teda.

0: Já se ještě na chvilku vrátím k té záležitosti z Brna, ale nepřímo k ní, protože mi tady přišel ohlas zase od kamionáka, který mě napsal, že vlastně bychom měli být rádi, že jezdí, když to řeknu hodně stručně a slušně, protože tam padla nějaká jiná slova. Jinak bychom neměli co jíst, co pít, co na sebe. Ano, samozřejmě, tohle to všechno chápem, ale trošku nám vadí, že nám někteří chlapci kamionáčtí poslední dobou přestáváte dávat přednosti v takové situaci, kdy opravdu člověk musí na té dálnici dupnout na brzdě, protože kamionák se rozhodl, že teď bude předjíždět. Obzvlášť mě to naštve, když jsem jediné auto v tom druhém pruhu, on mě tam vede fakt tak, že brzdíte, kolikrát je ABS-ko do toho hňápne. A za váma nikdo. Kdyby počkal ty 2 sekundy, tak samozřejmě člověk kolem něho profrčí a nic. Ale tak samozřejmě, je to o mentalitě, že jo? To bez zesporu. A ještě přidám jednu takovou právě tu zkušenost z minulého týdne, kdy já osobně jsem byl poprvé v Alpách díl, vždycky přes léto jsme přes ně maximálně projížděli někam dál do světa. A co mě zarazilo, jak tam funguje, krom jiných věcí, teda tam funguje všechno úplně neskutečně skvěle, ale cesta, protože ten úsek třeba, když jedete od Vídně směrem na Salzburg a pak si žijete už do těch Alp, do Dachsteinu a podobné oblasti, tak tam je taková něco jako rychlá cesta, jo. Někdy je tam 80, jsem tam 100, respektive takhle, stabilně je tam 80, ale často tam je i 100. A je to normálně jednoproudová cesta, jeden proud tam, jeden proud zpátky, jezdí po ní všichni, autobusy, kamiony, osobáky, normálně to fičí tak, že jsem nechápal, protože u nás i v Ostravě na dvouproudové cestě je kolikrát problém tu rychlost dodržet, ale tam fakt najedete a fičíte v lajně, téměř na ten pomaraní nemusíte šát, všichni jedou prostě tak, jak jedou, tak jsem si říkal, proč to nefunguje u nás, když ta cesta je výrazně užší, než u nás jsou cesty na rychlé jízdy. Žádnou bouračku jsme nepotkali ani tam, ani zpátky, prostě všichni fičí podle toho daného limitu, nikdo nikoho nebrzdí, krásný stav.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Máme teď úplně jiné téma, jiný šalek, čo je, a to konkrétně počítače, respektive spíše svět internetu a fotky, umělá inteligence. Jeden z těch nejznámějších agentů, těch softwarů OpenAI zavádí do vodoznak, tedy do obrázku a navíc už i do textů, takže třeba podvádět na školách s nějakýma diplomkama a podobnýma věcma by mělo být těžší, jenomže možná jste zaregistrovali, ono vlastně už je to tuším nějak odsouhlašeno v Unii, že se to musí dávat do všech videí, zatím tedy jenom, teď nově to bude i do textů, tak aby to ty jednotlivé minimálně sociální aplikace, Instač, Facebook a tak dál dokázali rozeznat. Jenomže, nevím, jestli na to koukáte, já občas jo, když se nudím, a už jsem si xkrát všiml v posledních dnech, kdy video, které 100% není reálné, jak když třeba kočka tam mluví, jakože kočka, čtyřnohá kočka mluví na jinou kočku a dělají si nějaké vtipy. A přitom to ta apka nevyhodnotí jako umělou tu nahrávku. Možná to vychází z toho, že si řekne jasně, tak každý člověk chápe, že kočka mluvit neumí, jenomže víte, jak to je třeba v Americe, když se píše na mikrovlnkách, aby tam nedávali děti, nebo pračky na sušení taky, aby tam nedávali štěňata. No. Každý kraj má jiné standardy. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě pořád platí upozornění na nehodu, nebo spíš už jenom následky nehody, když jezdíte z Bohumínské dálnice směrem na Ostravu, tak hned za sjezdem z Bohumínské dálnice směrem na Fifejdy potkáte následky nehody dvouosobního automobilu. No a koukám, že ještě stále máme v Moravskoslezském regionu nehodu z Českých Budějovic, tak zdravíme ještě jednou.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Už jste určitě slyšeli během našeho ranního vysílání, já to jenom zopakuju, že dneska nás čeká speciální vysílání, protože v Ostravu už po čtvrté zase chytne akce zvaná Restaurant Week, což je záležitost, která vám umožňuje navštívit vybrané restaurace, které se zaměřují fakt na, jakože na takové exkluzivnější jídla, rovná se dražší, řekněme se na rovinu. A tam za víceméně téměř symbolickou cenu budete moci okoštovat tříchodová menička s koktejlem a podobnými věcmi. Samozřejmě připomínám více informací, včetně vstupenek na webu restaurant-week.cz. Ty ceny vstupenek, ať máte přehled, začínají na 490 a končí na 790 korunách, plus nějaký poplatek za rezervaci. Ale za ty peníze, jak už bylo řečeno, máte možnost ochutnat něco, co stojí jinak výrazně více. A dost často jsou to různé, ať už speciality, anebo naopak české typické jídla udělaná totálně jinak. A já už se během téhleté hodinky budu nenápadně přesunovat právě do restaurace, která se jmenuje Prostorika. Známý mimochodem, byli jsme tam na Slezské Ostravě, konkrétně my Slezské Ostrava nemůžeme říct na Hladnově, protože to je Hladnov. A od tama potom bude pokračovat i naše další vysílání, tak poslouchejte, protože bude i ve hře nějaká soutěž, ale víc neřeknu. Haha.
1: Jirka Javorský je fresh.

0: Do světa piva teď zamíříme na chvilku a objevila se nová statistika, která pro pivaře české není moc pozitivní, protože za loňský rok Češi vypili nejméně piva v historii měření, což jsou minimálně desítky let, nevím, odkdy se měří, ale určitě nějakých 30-40 let, nebo víc se to měří. A výsledek je takový, že ona celkově spotřeba piva v Evropské unii loni klesla na celkových 34,4 miliardy litrů. Nicméně u nás to spadlo o čtvrtinu méně, než třeba kolik se vypilo před 20 lety. Konkrétně teď připadlo na jednoho obyvatele 121 litrů, což na jednu stranu je sice dvojnásobek průměru Evropské unie, takže pořád jsme první liga v tomhletom sportu, ale jinak to prostě kleslo. Co mě překvapilo, a to jsem nevěděl, nebo tipnul bych si, ale to jednu zemi určitě ne, že nejvíce nejvíce producentů piva je v Německu, to bych věděl, nebo to bych tipnul. Následně, a to mě překvapilo, Španělsko, to jsem netušil, že Španělé jsou takový pivaři, a na třetím místě Poláci, no jasně, tak tam pivo a vodka, že jo, tam se nic jiného nepije. A nejenom, že klesá spotřeba, ale mění se i návyky, protože mladí lidé si více vybírají, jakože jaké pivo budou lemtat, takže zkouší, experimentují. Už tak nějak jakože začíná mizet ta éra těch putik, čtyřek, pětek, které pamatujeme my dříve narození, kdy jste vešli do, respektive jinak, vy jste otevřeli dveře do nějaké sídlišní putiky a přes ten nahulený dým jste neviděli ani dovnitř. Tahle kultura svým způsobem asi končí, no. Možná taky dobře.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: JJ. JJ.

Asi tak říkám, nevím, jestli dožijeme někdy doby, že přestanou fungovat úplatky. Já s klidem bych řekl, úplatky byly, jsou a budou. Žádná vláda na tom nic nezmění. A je jasné, že sem tam se i na nějaký přijde v těch vyšších místech. Jako třeba před 4 lety zhruba se přišlo na to, že pražská společnost Altorock, jejíž jménem i mi něco říká, to Pražák nejsem, tak trošičku jakože motivovala a lehce uplácela. A dokonce to proběhlo tak, že vlastně, když bylo výběrové řízení zase na nějaké ty technologie, tak přišel tehdejší šéf té firmy do sídla pražského úřadu a tam dal údaje a parametry, podle kterých přesně vypsali to výběrové řízení přesně pro něno. Takže za tohleto, protože celková hodnota té zakázky byla kolem 20 milionů, tím, že se přiznali, vyfasovali pouze pokutu 3 miliony korun, ale co mě normálně překvapilo, až téměř dostal do kolen, tak se tady uvádí, že právě za to, když ten šéf té firmy Altodo přišel na ten úřad a tam s tím, no, podplaceným, na to jiné slovo není, podplaceným úřadníkem začali zapisovat tu výběrovku tak, aby to sedělo jenom na ně, tak za to, za tenhle ten podvod dostal ten úředník tablet. Já bych čekal třeba aspoň, já nevím, 100 tisíc, 500 tisíc, nevím kolik. Tablet. V uvozovkách obyčejný tablet. No tak ten to měl hlavě naprosto v pořádku, evidentně.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
3: Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Buď fresh!

0: A tady koukám na informace o nehodě, která se stala dneska v noci v Havířově, ale taky jakože asi hodně velké, relativně štěstí, no, nevím, to slovo je úplně na místě, ale mohlo to být hůř. Někdy kolem 3.-4. hodiny v Havířově se ráno srazil autobus s nákladňákem a dopadl tak, že vlastně vyjel mimo vozovku, zastavil se na trávě a ještě mezi tím stihl narazit do oplocení, takže výsledkem je 7 lidí v nemocnici, ale asi nic složitého naštěstí. A jak to tak vypadá podle nejnovějších tedy informací, tak mladý šofér nákladňáku nedal přednost autobusu, který přijížděl po hlavní. Takže reagovali oba dva tak, jak by asi reagoval každý, že jo. Panicky začnete brzdit nebo se vyhýbat, no a tento radši strhnul na louku, což asi dobře, než aby se srazil čelně, to by mohlo dopadnout hůř. Ale autobus nevypadá moc hezky. Ten bude trvat díl, než ho zase dají do stavu pojízdného.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Pár minutek před pravým polednem s datem 7. října se hlásí mobilní studio Fresh Rádia a možná jste už poznali, že Jirka Javorský není úplně tak fresh, protože už to zapíchl a jede za námi na speciální místo. Dnes živě vysíláme z areálu nebo z prostor restaurace Prostorika na Slezské Ostravě, no a to proto, že už velmi brzy odstartuje podzimní edice Restaurant Weeku v Ostravě. My už jsme tady s Romanem Pastorkem na chystání, protože my se nemůžeme nechat ujít a budeme si určitě něco dobrého na oběd. Ahoj, Romčo.
1: Tak, ahoj, Ondro. Není lepší pozvánka do vysílání, než se prostě vydat do nějaké dobré restaurace, užít si oběd a my vám ty chutě zkusíme zprostředkovat. Restaurant Week je akce, která je v Ostravě už po čtvrté. Startuje to celé 13.10., bude to až do 18. listopadu. No a vás čekají exkluzivní tříchodová menu s koktejlem v těch nejlepších restauracích. Podrobnosti na restaurant.week.cz. Rozhodně akce, kterou byste měli využít, no a dnes tedy konkrétně jedna z úžasných restaurací na Slezské Ostravě.
0: Prostorika. A věřte, že během dnešního celého odpoledne až do 17 hodin tady budeme. Určitě přichystáme i nějakou soutěž pro vás posluchače. Troufám si říct, že Marek Urbanec, náš gastrospecialista, si udělá rozhovor i s šéfkuchařem místním. No, máte se na co těšit. My vám přejeme v tuhletu chvíli dobrou chuť.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak máme tady aktuální informace o tom, že doprava je relativně klidná. Jedno upozornění pro řidiče, kteří pojedou z Vratimova ve směru na centrum. Tady úřaduje šedý kodiak v Končicích od Oza ve směru právě na centrum. Nedávno tam před chviličkou stavěli jednoho řidiče, který zřejmě telefonoval. Tak zdravíme i řidiče, dávejte si na to pozor, no a jezděte opatrně. Hezký den.
0: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Siesta.
4: Siesta.
2: Siesta. Siesta.

0: Dnes speciálně vysíláme živě, takhle už přes poledne, z projektu, z restaurace Prostorika, ne z projektu Prostorika. I když pro nás je to takový živý projekt a my už se musíme s Romanem pochlubit, že
1: polívka
0: jsme si dali výbornou
1: nás, polívočku. Je to tak? Bylo to výborné, tak se těšíme na druhý chod. Já mám něco s kančím masem a ty máš něco s hovězím?
0: Já mám něco s hovězím, přesně tak, jak si říkám. Víte co, pokud chcete, doražte za námi, protože my vás za to můžeme pozvat, ale když pojedete autem, tak jedno závažné upozornění.
1: Je to tak, ten řidič, kterého zastavili mezi Vratimovem a centrem Ostravy v Kunčičkách, tak vlastně říká, že dneska je asi akce mobil, tak nemějte mobilní telefony v ruce a jinak ho zdravíme, že Martin psal, že jde do Katovic, tak hezkou cestu, minus 4 body.
0: Ajajaj, tak doufáme, že vám třeba naopak těm, kteří nepřišli o body, něco přidáme, protože my se během dnešního odpoledne rozhodně budeme zásobit rozhovory o dobrém jídle a to vás vždycky zajímá a možná uděláme nějakou tu soutěž o něco dobrého, nějaké to meníčko tady, jinak Prostorika je na Slezské Ostravě.
1: Tak pokud to nemáte daleko, určitě poslouchejte pozorně, bude to stát za to.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Naše živé vysílání s datem 7. října roku 2026 je v plném proudu. Odstartovali jsme ho v Prostorice, což je, řekněme, nová restaurace v Ostravě, na Slezské Ostravě. A my jsme slibovali, že tady nejen budeme mít hosty, ale i taky nějaké soutěže. A kdo jiný by taky za námi mohl dorazit, než jeden z hlavních tváří Restaurant Weeku, Honza Petrus. Ahoj, Honzo.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: My jsme se takhle naposledy ve studiu našem mobilním viděli na začátku jarní sezóny. To bylo taky na Slezské Ostravě skoro okolností, hotelu Jan Mária, kde jsme si vyzkoušeli taky různá meny. Co nás teď pobídlo, že jsme odstartovali, nebo děláme takovou předzvěst té podzimní edici v této krásné, nové, vlastně rok staré restauraci Prostorika na Slezské?
1: No, Prostorika... Prostorika je jedna jako z novinek, která vlastně je ve festivalu už po třetí, to znamená, je to určitě jako zavedená restaurace a lidi si to rychle oblíbili, takže proto se dá...
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Tak tohle byl na Freshi Robin Schulz. Máme 1:15, vysíláme ze Slezské Ostravy u restaurace Prostorika, kde si můžete taky prohlédnout naše žluté vysílací legendární T1-čkové auto. A naším hostem je Jan Petrus. Ještě jednou vítám vás v éteru.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, to je právě ta interakce, že tady chodí i normálně lidi kolem, tak se Honza zdravil. My jsme říkali, že budeme teď trošku rozebírat ten Restaurant Week, tu akci, co základního by měli lidi vědět a abychom teda tak nějak upřesnili, o čem to je, kdy to probíhá a tak dále.
1: Tak my už jsme mírně zavedená značka v Ostravě, takže probíhá 4. edice a ta startuje příští týden 13. října, ale předprodej vstupenek probíhá už teď. Objednávat lze na www.restaurant-week.cz.
0: Celá ta akce běží až do 18. listopadu. Pojďme vlastně vysvětlit ten princip. Jak to funguje?
1: Funguje to tak, že se účastní 17 různých podniků a restaurací a každý z těch podniků vymyslí dvě originální tříchodová menu a ta se nabízí přes naše stránky a zákazník si pak tahle menu objednává na konkrétní den a konkrétní časový slot. Mm-hmm.
0: Ty časové sloty jsou během celého dne, nebo je to spíš podvečer a večer, když je to taková degustace?
1: Začíná se ve 12 a končí se o půlnoci, ale je opravdu jako na každé restauraci, které konkrétní časové sloty nabídne. Ty nejprestižnější jsou vždycky v pátek a v sobotu večer, ale ta restaurace má skutečně flexibilní kalendář a člověk to na těch webovkách vidí, které ty sloty jsou otevřené.
0: Takže ve chvíli, kdy půjdu třeba i s větší partou přátel, tak rovnou nahlásím, že nás bude třeba 10 a objednáme si takhle.
1: Přesně tak. Přesně tak, dá se koupit od dvou, to je minimum, až po vlastně kapacitu té restaurace, takže pokud člověk koupí třeba 15 menu a ta restaurace, ta kapacita to dovoluje, tak je to takhle možné.
0: Mm-hmm. A ten člověk vlastně tím, že to běží až do 18. listopadu, tak má vlastně možnost takhle poznat několik těch restaurací.
1: Přesně tak, správně. Přesně tak.
0: Pojďme ještě zdůraznit ty webové stránky.
1: Určitě. www.restaurant-week.cz
0: neboli restaurant-week.cz. Jsou tam různé varianty, určitě tam skočte a stále teda platí nabídka, že i dnes máme pro posluchače hezké ceny, je to tak?
1: No je to určitě tak, tady určitě čeká voucher na někoho.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Rádio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 1065 FM.
1: Doprava. Doprava.
2: Tady už je taky aktuální dopravní informace, která se týká jediné nehody, zaplať pámbu, v téhle hodině. V ulici Dlouhá v obci Havířov, tam havarovalo osobní auto, takže tady na tomto místě určitě dávejte pozor, byla to srážka s nákladňákem a je to poměrně frekventovaná Dlouhá třída v Havířově, tak tady dávejte pozor, je to zhruba půl hodiny zpátky. Nás čeká další hodina, vysíláme z restaurace Prostorika tady na Slezské Ostravě. Budeme se bavit o dobrém jídle, o zajímavé akci Restaurant Week, tak určitě buďte s námi, protože kromě jiného máme pro vás i hodně zajímavé ceny.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Depeši. Posloucháte speciální vysílání z našeho žlutého vysílacího auta, protože teď jsme na Slezské Ostravě u restaurace Prostorika a máme tady přímo majitelku, máme tady Ženetu Pospíšilovou. Já vás vítám v našem éteru, hezký den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Tak, my jsme tady vlastně cíleně, protože vaše restaurace je jedna z těch, které se zapojily do Restaurant Weeku, takže budeme určitě zmiňovat právě i to, čím je ta vaše restaurace zajímavá. Pojďme možná upřesnit nejdřív to místo, protože ti místní asi vědí, ale pro někoho třeba i z Ostravy nemusí být úplně jasné, kde vás vlastně najdeme, třeba když tady pojede někdo MHDčkem.
1: Tak jsme na Slezské, je to vlastně část Ostrava Muglinov, jsme sice v takové ulici zapadlé, jak kdyby ve slepé ulici, ale zase je to významné tím, že můžete kdekoliv zaparkovat, jsou tady možnosti, jako různé možnosti, že? Takže je to fajn.
0: Kdyby se někdo zeptal, nebo pojďme ještě k tomu názvu, jak vlastně vznikl název, on mi zní tak jako mořsky, exoticky Prostorika, jak to vzniklo?
1: Protože mé velké rozhodnutí bylo udělat z té restaurace něco jiného než v Ostravě, takže jsme šli do Provence, takže proto vlastně vznikla i Prostorika, protože původní název byl restaurace Prostor.
0: Takže to vlastně trošku navazuje, ale dodalo tomu takový, jakoby, řekl bych, světový šmrnc. Dokonce si pamatuju, že když nedávno, protože vy jste v téhle podobě na tomhle místě asi kolik rok, nebo?
1: Teďkom v tom novém rok, ale už Prostor tady vlastně byl před 15 lety.
0: Ano. A já jsem viděl právě ty vaše krásné bílé stěny z toho sálu, s takovou zajímavou strukturou. Říkám si, kde v Ostravě je tak hezký sál, a pak až mi došlo, že to je vlastně přímo tady u vás na té Slezské Ostravě. No a kdyby se někdo ptal jednou větou, proč mám zajít k vám do restaurace, tak co by bylo to hlavní lákadlo, nebo čím se trošku lišíte od těch ostatních?
1: Myslím si, že určitě interiérem, to je takové to hlavní, a taky další je i to, co se týká meniček, protože u nás máte menička, které vypadají opravdu jako a la carte z a la carte.
0: A to jsme teď prostě zažili na vlastní kůži, skoro jsme si říkali, že to není možné, že je to meničko, jednak to bylo velmi rychle připraveno, ale my jsme měli něco, já jsem měl kančí a kolega si dal nějaké hovězí maso. Bylo to strašně dobré, taky jste asi viděli, že jsme odevzdali 3 prázdné talíře, což je asi vždycky ta nejlepší vizitka.
1: Ano.
0: Takže kdyby někdo měl chuť vlastně na meničko, které navíc cenově je v kategorii těch normálních meniček, ale ta kvalita je někde jinde, tak může vyrazit k vám. Pojďte nám ještě zmínit třeba nějaké časové údaje, od kdy do kdy se vydávají menička.
1: U nás se menička vydávají od 11 hodin do 15 hodin.
0: Mm-hmm. A můžeme se domluvit, že potom tady v rámci vysílání po 14. můžeme přivítat i vašeho šéfkuchaře, že by nám něco...
1: Samozřejmě, budu ráda, protože tohle je další nejdůležitější člověk v mém týmu, protože on vlastně v tuhle restauraci povznesl, abych to takhle řekla.
0: Mm-hmm. A on má třeba u vás volnou ruku v tom, jak bude vypadat ta karta, to menu, nebo jak to probíhá?
1: Úplně volnou ruku.
0: To zmiňoval totiž i Zdeněk Plorajch, že jedna z těch nejhorších věcí na gastru je najít dobré lidi, a platí to teda hlavně u těch kuchařů. Je to i váš případ, že je to vždycky těžké sehnat?
1: Určitě je to velký. Je to hodně těžké, to musím říct.
0: Vy jste nám tady vlastně zmiňovala v rozhovoru, jak jsme se bavili, že jste na kuchaře, šéf kuchaře čekala kolik, 4 měsíce?
1: Ano, 4 měsíce. Tak a teď vám musím říct, že teď 4 měsíce absolutně se nestarám o chod kuchyně.
0: Mm-hmm, tak to je velká výhoda. Takže přátelé, určitě přijďte. Ještě doporučuji taky podívat se možná na webové stránky restaurace Prostorika. Pojďme je připomenout.
1: Stránky prostorika.cz.
0: Tak, mrkněte na to a určitě se stavte na výborné jídlo. My si o téhle restauraci budeme ještě určitě povídat.
1: Budeme se těšit. Siesta.

0: Tady je Siesta na Freši, my stále vysíláme z našeho žlutého, vysílacího, krásného auta a vysílacího mobilního studia u restaurace Prostorika na Slezské Ostravě. Máme tady Žanetu Pospíšilovou, která je majitelkou téhle krásné restaurace. A my jsme minule ještě končili tím, že jsme říkali, že je důležitý kuchař a vy jste k tomu chtěla ještě něco dodat.
1: No samozřejmě, že to není jenom o šéfkuchaři a o mně. K tomu potřebujete personál, který tady teď v této době musím říct, že je úžasný. Takže všichni se navzájem potřebujeme, takže musím říct, že mám k šéfkuchařovi další 4 kuchaře, kteří jsou úžasní, a 3 pomocné síly, které jsou taky fajn, protože bez tady toho by to opravdu nešlo. Potom, co se týká na place mi teď vypomáhá moje dcera, Natálka, což je úplně pro mě teď to nejdůležitější, protože mi pomáhá s veškerým tím provozem, co potřebuju, aby to všechno bylo nachystané, a pomáhá mi ještě s designem.
0: Tak to je perfektní, takže zdravíme. No a možná pojďme trošku i pro ty lidi, kteří vás ještě neobjevili, zmínit, že vy nejste jenom restaurace, ale máte tady kolem ještě spoustu dalších věcí, které jsou vlastně součástí toho velkého prostoru. Pojďme to trošku vlastně i trošku přiblížit z toho pohledu, jaký typ akcí se tady u vás dají dělat.
1: Můžeme dělat akce, když to vezmu, do 15 lidí máme malý salonek, do 25 lidí máme další úplně salonek, který je v suterénu, že jste tam úplně samostatně, a velký sál do těch 100 lidí s kulatýma stolama, s venkovním posezením.
0: Takže
1: a s dětským
0: to už
1: příštěm.
0: Potom vypadá jako svatby a podobně.
1: Přesně tak.
0: Viděl jsem nevěsty, které se inspirují právě na Pinterestu, že hledají ty hezké designy, a musím říct, že k vám by se to... A dokonce jsem viděl nějaké fotky ze svatby z vašeho sálu a je to nádhera, no. Ten, jak se říkala, Provence styl.
1: Přesně tak, že to máte bílé, čisté a jakákoliv barva se vám vlastně do toho hodí.
0: Že v tradičních restauracích je to spíš nějaký sál, který vypadá jako kulturák 50 let zpátky, ale u vás je to opravdu na vysoké úrovni. No a jak jsme zmiňovali, ta zahrádka v létě a dětský koutek, to jsou další velké benefity. Co ještě z toho vašeho způsobu, jak vy přemýšlíte o restauraci, můžeme vypíchnout? Vy jste, ještě když jsme si objednávali jídlo, říkala, že vlastně hodně a jste na tom založení vaříte z těch čerstvých věcí a že jezdíte i pro maso speciálně a tak dále.
1: Přesně tak. Jezdíme vlastně i pro ryby čerstvé. Vozí nám z různých farem jak brambory, klíčky, takže prostě chceme ukázat těm lidem, že vaříme opravdu z kvalitních surovin a ne, že jezdíme do vlastně velkého obchodu pro tady tyto věci.
0: No a kdybyste nějaké degustační menu chtěli ochutnat na vlastní kůži, tak se určitě mrkněte i na restaurant.vík.cz, což je akce, kdy můžete už od příštího týdne absolvovat 3chodová degustační menu a jedno z nich můžete si klidně třeba objednat právě tady v restauraci Prostorika. Já se těším, protože my s vámi strávíme i velkou část toho odpoledne, které nás ještě čeká. Slíbili jsme, že uděláme rozhovor i se šéfkuchařem a rozhodně doporučuji, poslouchejte dál, protože nás tady bude po 14. čekat speciální vydání naší oblíbené soutěže a budeme hrát moc hezké věcné ceny. Bezva. Tak jo, dobrou chuť všem, děkujeme zatím, v tuhle chvíli ještě jste určitě v éteru, nebo ještě se v éteru ještě několikrát objevíte, teď si dáme další muziku a pokud to máte blízko, přijďte nás pozdravit a stavit se tady do restaurace Prostorika na Slezské Ostravě.
1: Budeme se těšit, mějte se krásně, nashledanou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme

0: Housekeepers tady na Freshi, posloucháte Siestu, ještě jednou připomínám, že vysíláme ze Slezské Ostravy živě z naší žluté vysílací T1. Jsme u restaurace Prostorika, kam teda doporučuji, abyste si zašli ať už na menu nebo na à la carte, protože to opravdu chutná výborně. A máme s tím spojené taky celé odpoledne, kdy tady bude rozhovor se šéfkuchařem a budeme taky stále rozdávat ty vouchery, které tady jsou, protože v rámci Restaurant Weeku můžete i do této restaurace zajít na tříchodové degustační menu. Takže rychlá rota bude plná jídla. Marek Urbanec už to tady přišel taky očíhnout, tím pádem je to v těch nejlepších rukou, protože víte, že Marek hodně vaří, takže se v tom vyzná. Tak to bude taková renomovaná debata špičkového šéfkuchaře a špičkového jedlíka a špičkového domácího kuchaře nebo šéfkuchaře, jo. Marek kýve hlavou, takže je to v pořádku. Přeju hezké odpoledne. Dejte si taky od Aleše dnešní Fresh Mix, opět dvouhodinovka mezi 17. a 19., která bude i pro vás právě dnes nabízet ty nejlepší, ať už nové tracky, nebo ty staré dobré taneční kusy v dobrých remixech. Hezké odpoledne.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: Jste na Freši, posloucháte Siestu, za chvilku už nás čeká rychlá rota, další skvělé odpoledne, které bude vysíláno tady živě z restaurace Prostorika na Slezské Ostravě. Dívali jsme se trošku na počasí a zatím se hodně strašilo, že čtvrtek se to kazí, ale ne, ono se nám ty teploty srazí dolů až v pátek, což je teda dobré znamení, protože ještě zítra můžeme užít asi poslední hezký podzimní den a pak už to bude jenom horší a horší. Určitě s náma vydržte ještě za chvíli aktuální doprava, pak rychlá rota. Povídat si budeme i o tom, jak můžete třeba vyhrát voucher na Restaurant Week nebo menu v restauraci Prostorika na Slezské Ostravě. Tak když to máte blízko, stavte se taky za naší rychlou rotou. Víte, že občas se někdo zastaví i do fabriku. Dneska jsme tady v terénu a pokud to máte blíž než do fabriku, tak vás i tady u restaurace Prostorika rádi uvidíme.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, 14. hodina je tady, máme jednu aktuální dopravní věc, která se týká dálnice D1 ve směru na Ostravu. Zhruba na úrovni Brabantic je to 344. kilometr. Nehoda nákladního vozidla, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a rozhodně jeďte opatrně, ty následky se budou řešit nějakou delší dobu, takže tahle informace bude určitě platit po celé odpoledne. Pokračujeme v živém vysílání od restaurace Prostorika tady ze Slezské Ostravy. Rychlá rota už je připravena, tak věřím, že si užijete takové hudebně gurmánské odpoledne tady na Freshi. Mějte se fajn.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Krásné odpoledne.
1: Krásné, nádherné, voňavé odpoledne z prostory Kemareka Michaela Rychlá Rota. Čau, nazdar.
0: Ahoj, čau, nazdar.
1: Víš, proč říkám voňavá?
0: Nevím.
1: Protože to tady voní samým dobrým jídlem.
0: No to je pravda, jako no. Voní to tady kolem dokola úplně super všechno a my hned ze startu, protože vysíláme naživo před restaurací Prostorika na Švédské ulici tady na Hladnově, je to Slezská Ostrava, my máme pro vás úplně luxusní takovou rychlou soutěž a pravděpodobně to bude úplně nejlepší pro ty, kteří sedí v autě a mají teď volno.
1: Jo? Jo.
0: Dobře, poslouchejte, my vám věnujeme dva obědy. Tady, teď, hned.
1: Dívejte se, není to ale úplně jednoduché, protože menička končí ve 3 hodiny, takže máte teďka poslední hodinku a nebude to úplně zadarmo. Získá to ten, kdo přijede a k nám tady do éteru řekne...
0: Prostorika je ta nejlepší restaurace na Slezské Ostravě.
1: Tak pojďte, drahoušci.

0: Rychlá rota na Fresh Radio, tohle to nebyl nikdo jiný než Lady Gaga Alejandro. To je ta písnička, kde ona neví, s kým půjde do postele, jestli Alejandro nebo Roberto nebo ten další. Ne, co? Ne, dobrý, jak si dělám legraci samozřejmě. Jak jinak?
1: Z čeho si ale neděláme legraci, tak je, že jsme vyhlásili soutěž, že kdo do 15. hodiny přijede, tak můžeme rozdat dvě menička. Musíte říct tady k nám, že restaurace Prostorika je nejlepší restaurace na Slezské Ostravě.
0: Přesně tak.
1: Takže tohle platí a
0: čekáme. Já si myslím, že tu soutěž necháme do 3/4, protože když někdo přijede za 5 minut 15, no, jo, tak
1: už
0: asi pan kuchař nebude mít z toho úplně obrovskou
1: to
0: radost.
1: To asi nebude mít úplně radost.
0: Jo, tak pokud máte auto nebo máte možnost, jste volní, sedněte do toho auta, přijďte tady. Je to Švédská ulice na Slezské Ostravě, restaurace Prostorika. Pojďme dál. Máme tady totiž pro vás další tajnou věc.
1: No, ještě než půjdeme k té tajné věci, třeba říct, že na WhatsAppu my dneska nejsme.
0: Jo, to je
1: pozor
0: pravda.
1: Na to, takže kdo nám bude vypisovat na WhatsApp, tam bohužel nikdo dneska neodpovíme, ale na apce ano, takže
0: všechno do aplikace
1: můžete
0: prosím
1: psát. A teďka úplně speciální věc, protože je středa, Máro. A krom toho, že u nás vlastně ve vysílání večer bývají fatální teroristé, to víme, tak v televizi se taky odehrává takový jako velmi zajímavý pořad.
0: Jmenuje se to Zrádci, já to
1: prásknu. Jmenuje se to Zrádci, ale tak už to prozradil. A představ si, že restaurace Prostorika je jedna ze dvou v Ostravě, které tady mohou nabízet, a teď se podrž, jo, Mikešův tajný drink.
0: Mikešův tajný drink, jo. Jinak tenhle ten pořád uvádí a moderuje Vojta pro ty koktavé, tak jenom Vojta, jo?
1: Raději.
0: Samozřejmě Vojta Koktavé, jasně ne.
1: Tak to bychom měli, vy máte tady výzvu a taky nebojte se, nepřijdete opravdu lež, která je za malou chvilku.
0: No, za malou chvilku. Já bych tam ještě do toho vtloukl rozhovor tady s mistrem kuchařem a pak uděláme co? Pak uděláme tu soutěž.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá.

0: jo, my jsme dneska strašně ukecaní, tohle to je Rychlá rota na Fresh Radio a jedeme živě z restaurace Prostorika na Slezské Ostravě na Švédské ulici.
1: Vedle mě už sedí Honza Petrus, city manažer, pokud to říkám správně, restaurant Víku, víkendu a tak dále. A celé vlastně, o čem ta akce je, on vám to dneska ještě jednou připomene, protože opakování je co?
0: Matka,
1: opakování
0: je matka moudrosti.
1: Takže krásné odpoledne.
0: Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne a taky všechny zdravím a jsme rádi, že můžeme pořádat čtvrtou edici Restaurant Víku právě v Ostravě a ta letošní edice je plná novinek. Já jsem hrdý na to, že většina restaurací, které otevřely letos nebo v loňském roce, se nám přidala, takže vás můžeme pozvat třeba do omáčkárny, restaurací Sip & Dip, restaurace Barbecue 49 v Michálkovicích nebo třeba celnice Hlučín, což jsou všechno perfektní adresy na jídlo.
1: Honzo, že vy to tak znáte všechno z hlavy. Vy jste tam byl určitě ochutnávat, že si to pamatujete, že?
0: Kde je třeba restaurace Sip & Dip? Protože po ostravsky já bych to trošku přejmenoval a moc by se jim to asi nelíbilo.
2: Je to na Sokolské třídě naproti Hogo Fogo, kousíček od Sikorova mostu.
0: Jasně, super, děkujeme. No a jaké jsou teda novinky na podzim? Jsou nějaké nebo...
2: No ty největší novinky jsou právě ty samotné restaurace, ale jinak jedeme úplně stejně, to znamená máme dvě cenové hladiny, 790 a 490 korun a vždy každá restaurace nabízí dvě různá menu, z kterých můžete vybírat.
1: Těch 490 korun to je pro jednoho a 790 pro dva, či jak si to mám představit?
2: Ano, já to musím upřesnit, takže vždy se kupujou dva lístky, a ta cena je na jednoho, platí se ještě rezervační poplatek navíc, takže vždycky musíte koupit alespoň dva lístky do jedné té restaurace. Takže ideální na to jít s partnerem, partnerkou nebo třeba kamarádem.
0: Kolik je těch lístků celkem? Máme nějaký počet, anebo si to restaurace určují sami?
2: Restaurace si to určují sami a určují si vlastně kalendář, dny a sloty, které nabízí tomu Restaurant Víku.
1: Takže na romantiku, na večer úplně jak dělané, to, na to bych mohla slyšet.
2: Ano, to stoprocentně.
1: My rozdáváme i vouchery, můžeme k tomu říct taky něco bližšího?
2: No určitě, kdo dneska přijde do restaurace Prostorika a řekne heslo Fresh a něco si objedná, tak dostane voucher pro dva lidi právě na těch 490 korun.
0: Pozor, nepleťte si to s tou soutěží, která probíhá právě teď a která probíhá až do 3/4 na 3, jo, kdy tady přijedete a budete mít zdarma dva obědy a řeknete, že Prostorika je nejlepší restaurace na Slezské Ostravě. To je zase něco jiného, pozor,
1: no,
0: pozor.
1: No, my jsme dneska hodně rozdávační teda. Já nevím.
0: Buďme rádi, že je z čeho rozdávat, protože kdybychom tady vysílali a museli bychom dávat ze svého, pak by to bylo hodně špatné.
1: No jo, Maro, ale ty všechno sníš, takže ty bys měl rozdávat z čeho.
0: To je pravda.
1: Honzo, byl jste ochutnat nějaké meničko, nebo půjdete a do které třeba restaurace vás to nejvíce tíhne?
2: No já půjdu ochutnávat přímo v pátek ve 12 hodin budu v Easy Peasy Bistru, což je v Mariánských horách. A hrozně se na to těším. Mají tam kromě toho degustačního menu i nový podzimní jídelní lístek.
0: Honziku, pojďme to uzavřít a zhrnout. Je třeba ještě něco k tomu dodat?
2: No já si myslím jen, pojďte ochutnat, protože podzim plný chutí je tady.
1: Honza Petru, city manažer. Ježíši, teď jsem to, pomož mi. No, restaurant Vík. No jo, protože já už jsem u toho jídla, víš. Já už jsem myslela na to jídlo a...
0: Samozřejmě, Michaela má opět hlad, jako vždycky. Hele, díky za návštěvu, ať se daří.
2: Děkuju.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Vysíláme živě z restaurace Prostorika na Slezské na Hladnově. No a už tady opět nejsme sami, protože zde máme šéfkuchaře této restaurace a to je Lukáš. Krásné odpoledne.
1: No Lukáši, nestýďte se, pojďte co nejblíž k tomu mikrofonu.
0: On se nebojí toho mikrofonu, on se bojí mě.
1: Aha, tak to úplně co nejblíž na ten mikrofon.
2: Ano.
1: Tak, hezké odpoledne. První otázka asi je, jako rodilý Ostravák, vy jste říkal, že jste nikdy nevařil v Ostravě, že jste hned odjel pryč po vyučení.
2: Je to tak. Po škole jsem maturoval, odjel jsem do Prahy.
1: A co v Praze?
2: Tam jsem potkal Petra Heneše, jestli ho můžu pozdravit.
1: Jasně, domovce, určitě, není problém.
2: A ten mi nasměřoval do Rakouska.
1: A v Rakousku, co v Rakousku? Hotel, restaurace?
2: Horská chata a posledně hotel.
1: A jak bych to, ta otázka by měla znít, co je jinak v Rakousku a co je jinak v Česku?
2: To se nedá popsat asi, všude je něco jiného.
0: A co se týče jako chutí, máme něco podobného, co máme rádi jako všichni stejně?
1: No určitě šnicl, že jo?
2: Je to šnicl a knedlíky, je to vlastně rakousko-uherská kuchyně, což patří k nám.
1: Jasně.
2: Takže.
1: No a tak co tady, nějaký majstrštyk?
2: Jo, něco používám, co jsem se naučil v Rakousku, takovou bramborový piškot, teď používám jak daňkovi.
1: Mm-hmm.
2: Takže toto bych doporučil tě vyzkoušet.
1: No a jaký je největší, jak bych to řekl, největší průšvih české kuchyně?
0: To je takové diplomatické pokyvování.
1: Ne, tak já nevím, tak když jsme dělali rozhovor s panem Polrechem, tak ten pořád plive po Masoxu a po Magi a tak dále, a potom plivou úplně všichni, jenomže já znám asi 100 kuchařů a ti prostě na to nedají dopustit, že? No, tak pojďme normálně na rovinu.
2: No asi to, co říkáte.
0: Pozor, vy jste starý teďka, Lukáši, naběh, vy to nevíte, ale Marek jako šéf, kuchař domácí kuchyně,
1: ale prosím,
0: jo?
1: Úplně přestaň,
0: on miluje vaření doma, každý den vaří a ještě raději jí, takže jako pozor na to.
1: No tak je to na mě vidět, jako, a ne, žádné pozor na to, ne, vůbec nic z toho si tady nemůžeme se srovnávat, já jsem jenom elektrikář a on je šéf, kuchař, už to nejde takhle. Teď už jsem jako moderátor, dobře. Co se změnilo za doby vaření, jakože teď a kdysi? Je tam velký rozdíl?
2: Jo, určitě se to všechno posunulo. Používají se lokální čerstvé suroviny, což já jsem na praxi. Všechno bylo mražené, že?
1: Mm-hmm.
2: Takže určitě velký posun.
0: No a vlastně bere se i ze zdrojů, které jsou tady v okolí, takže třeba nějací farmáři a tak dále, nebo odkud vlastně čerpáte ty dodavatele těch čerstvých potravin, neříkáme konkrétní jména, ale prostě tak obecně.
2: Jo, bereme co nejvíc tady kolem místních, pro ryby si jezdíme pravidelně.
1: Tady to můžeme říct, kde do Šenova, jo? Nasádky, jo?
2: Nasádky z Šenova. Mm-hmm. Bylinky nám dováží tady z Hlučína, takže.
0: A mě by teda ještě zajímalo, možná poslední otázka, co byste jako doporučil, jestli dneska, anebo celkově za ten restaurant Vík, jestli už víte, co tam bude, tak na co bychom měli přijít a naši posluchači?
1: Na co je nalákáme ty lidi?
2: Určitě doporučil bych všechno, ale vypíchl bych Daňka s sérovým pyré, máme tam takový bramborový koblížek, ten zasypeme sušeným srdcem. To bych doporučil.
1: No tak super. Tak mistře šéfkuchaři, děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme a mějte se. Pěkný den. Naschle.
3: Fresh Radio roste do všech směrů a hledá tebe. Jsme moderní metropolitní rádio a právě rozšiřujeme náš tým obchodních zástupců. Pokud máš obchodního ducha, chuť navazovat nové kontakty a podílet se na tvorbě skvělého obsahu, pojď růst s námi. Nabízíme zázemí dynamického média, volnost v práci, podporu zkušeného týmu a provize, které tě budou bavit. Napiš na reklama@freshradio a přidej se k Fresh týmu. Být slyšet, být vidět, být fresh. Rychlá rota. A nebo dva, co nezastavíš.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne, máme právě 15. hodinu a podíváme se společně na dopravu. Aktuální dopravní nehoda je v ulici Výškovická, je to úplně nahoře, tam skoro kde až ta Výškovická končí nebo začíná, jak chcete. V každém případě je tam srážka motocyklu s dodávkou, je to se zraněním, takže počítejte se zdržením a možná tam bude i na chvíličku uzavřená cesta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer, Tiny Dancer. No a my jsme rychlá rota na Fresh Radio a vysíláme z restaurace Prostorika, nebo před restaurací Prostorika, která se nachází na Slezské Ostravě na Švédské ulici. No a Míša, takhle jako duma a duma, nad čím dumáš? My jsme totiž v minulé hodině zapomněli udělat jednu soutěž.
1: My jsme na ní vůbec nezapomněli, jenom jsme ji potřebovali posunout, protože jsme měli spoustu rozhovorů a taky probíhala soutěž o to meničko.
0: Ano. Takže meničko my padlo, dobře vám, tak?
1: My budeme soutěžit s Pravdou Aleš opět a zase v této hodince, to je jasné, nebojte se, o nic nepřijdete a už i víme, na co se vás zeptáme. Okay. Bavili jsme se o tom v minulé hodině, kdo dobře poslouchal, bude vědět.
0: Hele, i když jste o to meničko přišli, tak když se za náma zastavíte a řeknete heslo Fresh, tak můžete je taky ještě něco vyhrát, že? Tam je ten poukaz přece.
1: Tam je voucher
0: restaurant.
1: Tam je voucher v případě, že tady přijdete, něco dobrého si objednáte a řeknete Fresh. A v tom případě potom budete moct získat tento voucher.
0: Jo, takhle to je. Dobře, OK. Tak v příštím vstupu připravte se, budeme hrát pravdu nebo lež. Budeme to opět všechno hrát na aplikaci, protože nejenom, že WhatsApp dneska, jako přes WhatsApp už nehrajeme, ale dnes se nám ani na WhatsApp nedopíšete, protože tady nemáme žádný přístroj, se kterým bychom si to přečetli. No.
1: Žádná prostě novinka, tak jak jste zvyklí, tak budeme soutěžit.
0: OK.

0: Pravda nebo lež?
1: A už je to tady. Naše vaše oblíbená soutěž startuje dneska možná o hodinku později, ale je tady. Takže, Máro, víš, o co hrajeme v tomto týdnu? 2000 korun do obchodního
2: centra Fórum Nová Karolina.
1: Ano, ano, a dneska je středa, takže hledáme třetího a v pátek bude velké finále, velká losovačka. My se teďka budeme ptát na jednu záludnou otázku. Mluvili jsme o tom, kdo poslouchal, bude to vědět.
2: Kdo se dívá na sítě, tak už to i vidí.
1: Ano. Jsme vám udali další nápovědu.
2: Určitě.
1: Já se vás ptám a pište na apku, nebo nahrávejte hlasovky.
2: Tam ne, hlasovky ne. Nemáme to jak pustit.
1: Ale já si to chci třeba poslechnout, do mikrofonu to můžeme pustit.
2: Dobře, tak to můžeme pustit
1: klidně
2: do
1: můžete,
2: mikrofonu.
1: Tak klidně můžete.
2: Hlasovky, okay.
1: A já se vás ptám, je pravda nebo lež, že restaurace Prostorika je jediná restaurace v Ostravě, která nabízí tajný Mikešův drink ze zrádců?
2: No?
1: No?
2: Takže aplikace, pojďme. Jméno, příjmení, nezapomeňte telefonní číslo a samozřejmě i e-mail.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: Ten pocit, když kafe nestíhá.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Aha, dneska to bylo zákeřné. Od začátku až do konce.
2: No jo. Ptali jsme se, jestli je restaurace Prostorika jediná restaurace v Ostravě, která nabízí tajný Mikešův drink. Je to tak, protože zbytek jsou bary.
1: Já vám to řeknu,
2: je to Fabrik, Klid, Party House, no a potom restaurace Prostorika. Jediné na těchto čtyřech místech můžete tento drink ochutnat. My jsme vybrali Ondru, koncové číslo 109.
1: Tak řekla si víc, než si měla, protože já jsem to tady měl pro případ, že bys to zapomněla.
2: Já jsem to nezapomněla.
1: Takže vy všichni, co jste nám psali, že prostě je to lež, tak jako není to lež, protože Prostorika je opravdu jenom jediná restaurace a jak už si říkala, zbytek jsou co? Zbytek jsou bary.

0: Ne. Co to nerozjede? Prosím.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Bellissima, moje oblíbená věc, DJ Quicksilver, to už je taky pěkně staré, že jo, no?
1: No tak, co no, ti mám jo, na to říct?
0: No ne, že to je pěkně
1: ani
0: staré,
1: no. Ani písničky nemládnou, tak to je.
0: Vysíláme živě z naší žlutobílé té jedničky z restaurace Prostorika na Švédské ulici ve Slezské Ostravě. Marika Mikaela, rychlá rota.
1: Já jsem si to byla projít i vevnitř, že je to tak krásně udělané. Máro, ty jsi tady jednou hrál i Svatbu, že? Je to tak?
0: Nebo ne, byla to soukromá akce, ale o tom se vůbec nebudeme bavit, to nemůžeme, to je tajné samozřejmě.
1: No ne, já jsem jenom chtěla, že mi krásně vyzdobeno, že stojí i ty sály za to, že jsi tam musel určitě dobře zahrát.
0: Jo, super, všechno to bylo perfektní.
1: Nádherné prostředí, víš?
0: Jo, krásně opravené všechno. Víme, že paní majitelka přijímá veškeré ty nabídky nebo poptávky vlastně už na svatby a všechno a firemní večírky a další večírky a velký sál, malý sál, salonky, toho je.
1: Taky vám můžu říct, že tady mají výborné sladké. Jo. Já vůbec netuším, jak se to jmenovalo a bylo to naprosto famózní.
0: Já taky nevím, já bych to zkomolil ten název, ale...
1: Nevím, prostě ale byla tam taková pařížská šlehačka, nebo co to bylo, k tomu byly nějaké pistáci.
0: Karamel tam byl nahoře, pistáci, nebo to bylo dobré.
1: Takže kdo už je dneska po obědě, ale dal by si nějakou kávu se sladkým, tak jako i to sladké tady můžu doporučit.
0: No já myslím, že když se tady zastavíte, dáte si nějakou dobrotu a řeknete heslo Fresh, tak...
1: Tak můžete vyhrát voucher na Restaurant Week.
0: No, tak to je super, ne? Tak klidně se za náma zastavte a vůbec se nestyďte. Už to tu je znova, dobře, tak já to zkusím jinak. Tady nám to normálně stávkuje ten počítač, to je ale...
1: Tě, já se nedivím.
0: Tak to zkusím ještě jednou.
1: Předspaný těma vůněma tady.
0: Jo, asi určitě, no.
1: Ještě pořád nic?
0: Ne, člověče, to počkáš, až se rozjede nějaká věc, tak to... A, jedeš!
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: A

0: Máro, můžu ti dát ano. hádanku?
1: No jasně.
0: Víš, jaká je moje nejoblíbenější bylinka? Taková bylinka? Voňavá. Mhm.
1: Člověče, mě to taky rostlo na zahradě, dávám to do vývaru. Libeček.
0: No pro tebe to je libeček.
1: Ano.
0: No ale pro mě ne. Já chci, ať hádáš.
1: Chceš mi říct, že něco voní líp než libeček?
0: Jo.
1: Nic takového neexistuje.
0: Je. Já miluju levanduly. Mě to tady teďka hrozně připomíná tu levanduly, protože já koukám tady na tu zeď té prostoriky zvenku a tady mají ty levandulová pole, víš, namalovaná. Já to úplně cítím, já to miluju tu levanduly.
1: Kdybyste to náhodou někdo nevěděli, tak vysíláme živě z restaurace nebo od restaurace Prostorika, která se nachází na Slezské Ostravě na Švédské ulici a ty si asi budeš má levandulová. Vysvětli mi, k čemu je levandule dobrá?
0: Když říkáš,
1: že to je bylinka, tak
0: no, na uklidnění.
1: A co
0: hlavně.
1: Se s ní dělá? Jak se zpracovává?
0: Jakkoliv, hele, můžeš mít levandulový syrup, já ji mám ve sprchovém gelu, mám ji v krému na obličej, můžeš si ji jenom tak prostě zavěsit a dokonce, a teďka pozor, já mám i takový bio-eco spray na toaletu a ten je taky levandulový.
1: No, tak já mám levandulové tablety a ty se hlavně používají proti molům.
0: No, tak vidíš to, i na moly. Levandulová.
1: Jo.
2: Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka. Fresh je všude.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady a my se společně podíváme na dopravu a co myslíte, že se děje? Já vám to řeknu, nic se neděje. V Moravskoslezském kraji a v nejbližším okolí, jak já velice rád říkám, není hlášená žádná aktuální dopravní nehoda a to je dobře. No, tak to vidíte, ty počítače dneska, to už fakt nevím. No. Tak to zkusím ještě jednou.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: OK, takže Erik Pritz a Piano, krásné odpoledne, 16 hodin a 10 minut a my stále vysíláme naživo.
1: Ano, ano, vaše Fresh Radio, rychlá rota Marika Michaela, vysíláme živě z restaurace Prostorika a můžeme říct, že máme tady první dva, kteří si přišli pro voucher, vyhráli ho, přestali dali něco dobrého, řekli naše heslo Fresh, no takže první voucher na restaurant Week je, fouč už je rozdán, je to skvělé.
0: Hele, to je super překvapení, my jsme strašně rádi, že to takhle vyšlo, no a můžou přijít ještě další, nebo už ne?
1: No jo, třeba? Ještě máme jeden.
0: Ještě jeden voucher je,
1: ještě
0: jo?
1: Ještě máme jeden voucher.
0: Tak lidi, stavte se tady třeba na kafe, na oběd, na něco sladkého, vlastně oběd už ne, spíše, tak na večeři, brzkou
1: večeři. Večeři, no. Ano, ano, to klidně můžete a já myslím, že to bude stát za to, protože to, co jsme slyšeli, že v tom restaurant Víku bude, tak to je úplná super pecka, to si fakt polahodíte.
0: Já jsem slyšel něco o Daňkovi, jo, úplně přesně nevím, ale necháme se překvapit, už jsem zmáčknul to tlačítko, aby se rozjel náš počítač.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tak mi napadlo, jak jsi sem jela dneska, vlastně ty jsi říkala, že už jsi tu skoro odpoledne, nebo kdy?
1: Já už jsem tady byla o půl jedné, o půl pak jsem zase odjela a pak jsem se zase vrátila.
0: A mě by totiž zajímalo, jak jsi trefila tady, jako měla jsi navigaci, nebo jsi to trefila na poprvé, jak jsem ti to popsal, nebo
1: ne, ne, ne, ne, to ne, to bych si netroufla, použila jsem navigaci. Navigaci, já to tady neznám, neznám Slezskou, vůbec tady nejezdím.
0: Holky to tak mají, no.
1: No.
0: My kluci většinou, když už jsme někde jednou byli, tak si tu cestu pamatujeme.
1: Já jsem tady nikdy nebyla.
0: Víš, na co narážím?
1: Ne.
0: Já jsem se o tom bavil s Alešem Brunou.
1: Ano.
0: A on úplně přesně věděl, že to je prostě na Švédské ulici a říká mi, ježiš Maria, tam jsem toho zažil. To vypadá, jako kdyby Aleš tady v mládí řádil, hrál a říkal, že si strašně moc pamatuje.

0: je tu zahradu. Že by to sice vypadalo úplně jinak než teďka, no, ale že prostě...
1: Jo, hochu, to já věřím, že takové vzpomínky jsou velmi silné a že tady trefíš i se zavřenýma očima.
0: No jasně, no, pokud jsi z Ostravy, tak je to naprosto jasné.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: A Stardust, taky nestárnoucí hitovka tohleto. Že jo?
1: Ano, a taky Mareka Michaela, my vysíláme živě stále z naší té jedničky u restaurace Prostorika. Teď jsme se tady bavili mimo etere s majitelkou a tyjo, každé ty začátky jsou velmi těžké.
0: Jako když, tak... když říkala, že při přestavbě kuchyně vyvezla 36 kontejnerů bince, to je tak to
1: neuvěřitelné,
0: je maras.
1: Nepředstavitelné úplně, tolik práce prostě, co to muselo dát. Fakt jako klobouček dolů.
0: Vypadá to nádherně. Opravdu luxusně a nádherně. Pokud budete mít někdy čas a chuť, tak se tady určitě zastavte. My jsme vlastně vouchery rozdali, přišli tady takový dva lidi na kávičku jenom a platí ještě ta soutěž.
1: No počkej, na kávičku. Jeden byl rezervovat přímo na oběd pro svou rodinu tady a místo, takže...
0: Dobře, tak víš víc než já.
1: No, tak a teď si vezměte, že ty vouchery jsou fuč. Opravdu, tak je dneska po soutěžích, máme odsoutěženo vouchery rozdány na restaurant Víka, ale vy nelámejte hlavu, protože určitě si můžete tak to ještě pořídit a podívat se, jaké restaurace jsou do
2: toho. Krobáčik a i ty počuvaš.
1: Zapleteny.

0: Tohle to je člověk, který se umístil na druhém místě v DJ Magu. Je to druhý nejlepší DJ na světě, Martin Garrix, This Dream of You a další novinka neboli Fresh Track na Fresh Radio. Že jo?
1: Krásná práce. No, náš den se tady z živého vysílání od Prostoriky pomalu vlastně chýlí ke konci. My už tady končíme, už není co rozdávat, ale vy si zde můžete zajít třeba na dobrou večeři.
0: No nejenom na dobrou večeři, vy taky můžete přijít a objednat si místo nebo prostě čas na oběd, jo, zarezervovat si tady cokoliv, obrovský výběr, jídel je tady a jak nám tady potvrdil místní kuchař, místní šéf kuchař, tak všechno se děje z lokálních surovin, málo toho mají zmraženého, maximálně prý hranolky, jinak bylinky, všechno čerstvé, včetně ryb.
1: Nádherná práce. Máro, jako já jsem si pochutnala, chutnalo ti to sladké, vlastně taky tebe jsem se vůbec neptala, to, co jsme tady měli možnost ochutnat.
0: Já jsem sladké žádné neměl, já sladké nesmím, ale musím říct, že bylo velmi dobré.
1: Vidíte? A zase lže. Tak jako vždy, prostě Mára lže.
0: Já to tak mám, no, co se dá dělat, no. No, tak jasně.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Jasně, už se nám blíží 17. hodina, je tady doprava a musím říct, že máme jednu aktuální dopravní nehodu, a to na Rudné ulici. Vlastně je to sjezd z Plzeňské na Rudno, jo? Takže to je Ostrava Zábřeh a je tam v sobě osobák a skuter. Tak co nás čeká?
1: Ojojoj.
0: Co nás čeká večer?
1: Hele, za chviličku tady máme Aleši Brunu, jeho Fresh Mix. No a nezapomeňte, že ve středu si to přebírají po 19. hodině Fatální teroristé. Klacky v kýblu, drum and bass, jak má být. No, teď už to znáte.
0: Jasně, my zítra.
1: Ano, po 14. hodině, Marika Michaela, čau.
0: Čau.
2: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

na tu dnešní dvouhodinovku. Aktuální muzika, nové, nějaké, hity, přelomové určitě a staré jedy. Hezký poslech. Tady je Nicole Kidman. Ne, ta slavná zpěvačka, i když písnička o ní je. Slovenská Adele vydala jako svůj druhý single z debutového veleúspěšného alba písničku Nicole Kidman. Tady je Class Cool Memories Edit Mix.

Taky zpěvák Bruno Mars vydal další single ze svého posledního romantického alba. Je na obrovském turné, takže to podpořil singlem Dance With Me. Já jsem v pondělí v hitparádě nabízel takový taneční remix, teď si ale půjdeme pustit originál, ten je samozřejmě taky pomalý a táhlý. Ale pojďme si ho dát, abychom viděli, o čem je řeč.

Dneska budeme hodně vzpomínat. Takže jsem to trošku musel zachránit z toho pomalého tempa. Tady je Půlnoční muž. Midnight Man a Flash in the Pan 80. I'm your Midnight Man a přicházím. I'm coming.

A když přidáme aplikaci a taky DA+, jsme prostě fresh. Eagle, usual. Pořád se to nějak neujednotilo, pořád to říkáme různě po světě. S Kvajvem, where she come?

bomby, ale pojedeme i staré bomby. Tady jsou legendární Kraftwerk, němečtí průkopníci elektronické taneční muziky. S alba Man's Machine, průlomového alba The Robots.

Já tvoj sluga, já tvoj robotník. Psal se rok 1978. Kdy elektroničtí a němečtí Kraftwerk vydali originál verzi, samozřejmě německý The Roboter, tohle je anglická verze. Je to první mezinárodní obrovský hit. A začali udávat směr v elektronické muzice. A taky pomohli té taneční samozřejmě hodně.

Tohle je sice originál, ale lehce remixovaný. Navíc tam slyšíte ze spod lidi, jak fandí. Bylo to tady s videoklipem, no. Byl jsem na nich, tak mimochodem pár let zpátky tady v Polsku. 3D vystoupení, skvělé. Samozřejmě z té původní sestavy už tam jich moc není. Myslím, že tam byl jeden. Ale bylo to, nebo je to pořád i Polotech geniální. A samozřejmě spojené s vizuálem, tím patřičným a důležitým. Neuvěřitelný zážitek. Doporučuji, pokud někde budou hrát ještě. Petr nám skončil, že? Tak někde snad dojedou do Česka. Bylo tady blízko.

kategorické zaukání. Baby, do you wanna bump? Taky 70ka udělali Boniem jako svůj první hit. Frank Farian to tenkrát vydal v Holandsku a vyšlo to. Dostalo se to do hit parády a tak rychle musel složit nějakou kapelu, aby mohl udělat videoklip. A já byl to geniální podvodník. Takhle to předělal Jord, francouzský Jord. Tohle to je jeho nová verze pro kluby roku 2026. Ale jmenuje se to pořád stejně. Baby, do you wanna bump?

George. Taky se živí tím, že předělává a hrabe se v minulosti ve staré muzice a ví, kde hrábnou. Baby, do you want a bump? My to dotančíme v této části. Samozřejmě dneska vás čeká Fresh Party Mix, jeho druhá půle, to znamená hodně dobré staré muziky. Ale je to až za chviličku.

Follow You Down. Topiková nádherná věc, taková vznosná, táhlá, dlouhá. Tohle to byl samozřejmě taneční remix, který byl patřičně dlouhý. My hráme kratší verzi na Freshi. Ale má to něco do sebe. Jak já vždycky říkám, s oblíbou, docházelo k tomu vtisnout něco, co není v notách. Duši, hudební duši.

Ve finále této části dám ještě bondovku. Paul McCartney, Wings a Live and Let Die. Titulní písnička ze starého Bonda, která je trošku jiná ve finále, ale začíná romanticky. Žij a nech žít. Nenechej umírat.

0: Dokonce nominace na Oscara v té době. Romantika s rokem. Symfoniák.
1: Fresh Mix s Alešem.

0: trošku dramatický závěr. Za chviličku pokračujeme in the mix, tanečně samozřejmě, ale občas hrám nebo na minulosti. Tak je připomínám Fresh Party Mix číslo 39, dneska druhá půle, playlist na mém Facebooku, včera první, dneska ta druhá. Za chviličku jsem zpátky, in the mix.
1: Fresh Radio. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Sexy Magic. Nevím, jak jste na tom vy, fyzicky, po ránu, nebo večer, nebo po pařbě, po nočním tahu. Ale takhle se jmenuje písnička, se kterou startujeme další část dnešního svědčního mixování na Freshi. Slyšíme tam někde starou věc, Love, Sex and Magic, s tím Landem Timberlakem, ale možná je to podobnost čistě náhodná. Hezký poslech!

Malý krok do minulosti. Pan Stellar. All Nights. Jak se tam říká, Jack Swing?

Rakouský muzikant, který k nám jezdí hodně často. Electro swing, ano, jack swing, electro swing. Je to vlastně tradiční jazz se swingem s moderními beaty house music dohromady. A modní vlna už není úplně tak jen, ale pořád se drží pořádně, někteří milují a vyhledávají.

Jsem si teď uvědomil, že jsem dokonce na ní byl v Brně nedávno. No nedávno, pár let zpátky. Ale jo, bavilo mi to, no, jako... Jasně, asi 6 hodin bych to nevydržel. Ale pár písíček nebo pár hitíků, ty dvě hoďky byly tak akorát. Pár Stella, All Nights.

Dvě hvězdy, Madonna a Kylie Minogue. Pravda, už úplně ne nejmladší, ale pořád jim to zpívá, pořád jedou to svoje.

Pozor, tohle to bylo první mezinárodní hit. Dokonce dostala zlatou desku tenkrát, ale byl to takový milník Pitbulla 2007 Crazy s Lil Jonem. Vzpomínám na Freshy in the Mix.

takhle houč, co jsme to našlápli. A no, teď se osvěta Makarena, za chviličku. No jo, to je bod. Mario. Ale za mě geniální nápad, jak to Geta prostě má kolem sebe ty lidi, kteří mu doporučí, co by měl podepsat, nebo co by měl, nebo kde by měl přispět svou hlavičkou, marketingem. Tak třeba to jde. Mario, držíme palce. Jsme fresh.

Připomínám, že nás dneska čeká druhá část Fresh Party Mixu číslo 39. Včera byla první půle, playlist na mém Facebooku, tak tam mrkněte. Pro některý starý jedy, ale pro nás dříve narozený docela pěkný hudební vzpomínky, tak doufám, že to bude i váš problém nebo váš status. To všechno za chviličku, ale teď ještě Don Diablo a jeho 9 mm. To bude asi nahaboj, že jo?

Myslím, že jsem někde četl, že to strašně dlouho piloval tu písničku, že ji zkoušel, že vlastně 5 let ji dopilovával, dodělával v dokonalosti a teď ji teprve vydal. Tak uvidíme.

0: Jak by řekl klasik, not bad, není špatný. Don Diablo, 9 mm, tady 9mm. Za chviličku pokračujeme, čeká nás stará party. Fresh party mix číslo 39. Buďte u toho, naše tři frekvence, aplikace a DAB+, jsme fresh.
1: Fresh Radio. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Tak, slibovala jsem starou muziku, je tady. Je tady druhá část Fresh Party Mixu číslo 39. Hezký poslech. To je speciální směska ze 70. od britské kapely Tight Fit 1981.

Britští Tightfits se pak zapsali do historie ještě jednou velkou hitovkou The Lion Sleeps Tonight. Ale tohle to byl první jejich zásek v britské hitparádě. A vlastně jde světový.

Nemám prachy, no tengo dinero. 1983. Italské duo, které zpívalo španělsky, aby to bylo exotičtější. Tedy Rigueira po hitu Vamos a la playa přišlo tohle. Zase jednoduché, do kolečka, chytlavé. Napsala tehdy La Bionda a oni dva.

1979, Shine a Little Love. První velmi úspěšný single z alba Discovery britské kapely Electric Light Orchestra s Jeffem Lynnem. Asi vrchol jejich tvorby a úspěch.

Je to asi 5 let, co jsem se na ně byl podívat do Vídně. Byli skvělí. Teď jsem někde registroval, že Jeff Lynne je nějaký nemocný, takže už asi na turné nevěrou, bohužel no.

Nejdřív vyšlo 9 p.m. Till I Come. A pak tady Don't Stop 1999. DJ André Tannenberg, tedy ATB, to byl jeho druhý velehit. Trošku ve stejném stylu, pravda, no. Když to vyšlo jednou, proč by to nemohlo být ještě po druhé? A my se na Freshy stížíme v rámci středy staré becky In The Mix, takzvaný Fresh Party číslo 39, jeho druhá půle.

Než na přelomu 80. a 90. vyšlo Das Omen, Kyle One. A od kapely Mysterious Arts, tak pak přišlo pokračování ještě Karma. To bylo Omen 2 a pak Omen 3. Od dalšího projektu Mike'a Stába, to byly Magic Affair. Eurodance a Omen 3, 1993. Jednoduché, rapík a chytlavý refrén. To byl Eurodance.

1995, Sweet Dreams, Be My Lover, Fallen in Love a pak přišel ten čtvrtý I Love to Love. Melanie Thornton, Labuš.

Jo, na tomhle posledním čtvrtém singlu z debutového alba La Vouche zpívají ještě dvě zpěvačky. Tady vedle Melanie i Lana McRae, potom už dominovala jenom Melanie Thornton. Hlavně teda.

Internet. Tenkrát přelomový zvuk, inovativní. Jeho nasvědomí Timbaland. Ejo, Technology. Americký zpívající rapper 50 Cent, taky herec. Taky Timberlake a Timbaland. Tak, 2007.

Písnička tenkrát vyjadřovala strach z moderních technologií, z virtuální reality, vidíte 20 let po, už tam skoro všichni žijeme, jak to bereme jako samozřejmost. Fresh Party Mix číslo

Takový speciální taneček se na to tancoval, jako když startujete motorku, skákal se na patách. Tenkrát hodně zapojili YouTube do toho, prvotně. Bylo to přelomové. 7 týdnů, vrchol americké hitparády. Crank That, Soulja Boy.

Tlačíme to do finále. Pub Goes the World. Ivan Dorošuk a kanačtí Men Without Hats, muži bez chlobouků. 1987, jejich obrovská pecka celosvětová. Původně to byla instrumentálka, pak dospívali, dohráli děti ve videoklipu Klouzající se sněhulákem. No prostě fajn, jak se říká na Ostravsku. Fresh Mix s Alešem Brunou.

finále trošku přitvrdíme. Spaceman. Svírný mužíček, který nosí Levi's džíny. Původně reklama na Levisky. 1995. Nějak jediný obrovský hit britské kapely Babylon Zoo.

Babylon Zoo, Spaceman, poslední písnička Fresh Party Mixu číslo 39. Doufám, že hezké vzpomínání. Playlist na mém Facebooku připomínám.

0: Fresh Radio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Aleš Bruna in the mix.
4: Fresh mix.

Tak, jsme ve finále. Při středě si dáme takový speciální mega mixík pána, který odešel 23. července letošního roku do hudebního nebe. William Orbit vyprodukoval spoustu skvělých věcí pro velké hvězdy, tak si pojďme udělat takový průřez. Možná někteří uslyší o Williamu Orbitovi poprvé. Jasně, před 70. tady zemřel William Orbit. Rodil se v Londýně a produkoval spoustu skvělých věcí, jako třeba Žída Maronu Justified My Love. Hezký poslech.

My se dneska podíváme spíš na jeho producentskou tu tvář, protože měl i vlastní solové hity jako Barber's Adagio for String, tu slavnou instrumentálku, kterou až potom udělal Tiesto. Dalším zářezem byli All Saints, William Orbit in the mix.

samozřejmě dělal nejenom solově, ale zapojoval se do různých projektů s různými interprety nebo dalšími producenty. A to dneska asi nezbude čas. Ale byl to velice činorodý člověk se spoustou nápadů. Tohle to jsou Basomatic. Další

přidám ještě Erotika, taky Crazy od Síla a Frozen, to je všechno to nejvelema orbita a zítra zase po 17. Endomix, čus.

abych to nazval výběr z hroznů, výběr z toho nej Williama Orbita. Crazy, Seal. Ale za mě úplně to nejdokonalejší dílo, které udělal William Orbit právě s Madonou, je album Ray of Light. Na chviličku se dáme Frozen. Asi to nejkrásnější věc od nich.

0: Fresh Radio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.

0: 7. říjen 2026 začíná středeční Fatal Terror Show. Dnes ovšem v trochu netypickém složení. Zdraví vás Femfa a Mára Drobratabase. Čau Femfo.
1: Čau, ty tolik nadšení.
0: Ty brďo, to jsi nečekal, co?
1: My jsme jako takhle poprvé spolu a myslím, že se s Patrikem musíme pobavit a... trošku změnit dramaturgii našeho pořadu a to nadšení přidat, no.
0: Na to si možná v dnešní dvouhodinovce zvykneš, teda doufám, že ano. No, jaký jsi měl vlastně den dneska?
1: Tyjo, celkem v pohodě, jako na zahradě jsem hlídal synovce, ano. Takže jsem byl chůvička.
0: Na to tvou teďka trošku poškozenou ruku tolik nepotřebuješ, že ano?
1: No ne, ale potom jsem ještě sbíral ořechy a taky se mi zapojil, jako jsme tak loupali, víš, ty slupky, jak tam loupeš prostě, nevím, no, takže ještě nějaká pracička byla a teďka jsme tady v rádiu, no,
0: ano,
1: co ty,
0: ano.
1: Co ty?
0: Hele, já měl dneska pracovní den, takže víceméně
1: grafika.
0: Jsem se, ano, doteď jsem se nezastavil, zapomněl jsem v mém osobním životě na nějaké věci grafické, takže jsem ještě doteď ještě něco exportoval, každopádně to... nejsou důležité věci. Důležitý je dnešní Fatal Terror Show. Co nás v dnešní dvouhodince čeká? Bude to trošku volnější za mě, si myslím, vzhledem k tomu, že se úplně ne tolik. Samozřejmě nevídáme za Mikem spolu.
1: Ano.
0: Takže první hoďku si dáme nějaké novinky, proložíme to samozřejmě nějakýma staršíma věcma. No a ve druhé hodince si pustíme setík. Ještě vás budeme chvilku natahovat ale bude to setík.
1: A slyšel jsi ho naživo?
0: Jenom si jo, slyšel jsem ho s mou přítelkyní a byl to za mě asi jako jeden z highlightů letošního Let It Rollu.
1: Wow.
0: Bylo to výborný.
1: Okay,
0: no, ale to až posléze.
1: Tak jo, my tady máme hned první novinku. Je tady Flava Lee a vokalistka Stash, track se jmenuje Energy a v originále to je dubstep, vychází to na labelu Drum & Bass Arena a tohle je drum & bassový remix od Napes, tak pojďme na to.
0: Jdem na to.

0: Tak jo, jsme zpátky, posloucháte Fatal Terror Show a dohrává zrovna E9, člověk, který je nám dosti blízký, si myslím, obou.
1: Jo, jo, určitě.
0: V našich setech se rozhodně párkrát ukázal.
1: Super producent.
0: No a jdeme rovnou na novinku číslo 2, tím je Sword Style od producenta jménem Chrome. Doteď jsem vůbec nevěděl, o koho jde, popravdě, dneska jsem ho našel, takže takový menší fun fact. Track pod labelem Motive Audio. No a nebudeme to nějak dále zdržovat, pojďme rovnou na to.
1: Ty,
0: tohle
1: tam
0: je
1: jenom
0: Sword Style.
1: Sorry, já tam jenom slyším ty bicí, taky si úplně nejsem jistý, ale úplně mi to připomíná DLR.
0: DLR, ano.
1: Molecular a prostě podobní, takové bicí podobné. Tak pojďme na to, nebudu kecat.

0: máme tady další novinku. Tentokrát je tady K9, ten vydal album, co se jmenuje Reflections. Vychází to na, vyšlo to na UKF, populárním labelu a taky YouTube kanále, určitě všichni znají, drumbassoví fanoušci. Vydal tam 12 tracků, většina z nich, podle mě tak 10 nebo 11 už vyšly předtím, prostě jak je u takových jako artist zvykem, takže tohle byl myslím poslední, co nevyšel, tak jsem ho tam vybral.
1: A proto se jmenuje jak? Release Me?
0: Release Me, ale je to ve VIP verzi,
1: okay.
0: Takže originál možná znáte a tohle je teda VIP, tak pojďme na to.
1: Let's go!

0: Dámy a pánové, teď nastává chvíle veliká, protože poněvadž jelikož se budeme bavit o druhém studiovém LP od QZP. Mm. Je to tak? Album Dreams to Dust je podle samotných autorů mnohem osobnější než jejich debutové album. Když říkám osobnější, tak je to asi hlavně tím, že je na albu rovnou 7 zpěvaček, což je hustý docela.
1: To je super.
0: Na albu najdeme 15 tracků, což je vlastně docela dost, no a kde jinde to kluci vydali než na Critical Music. Pojďme na to, tohle je QZB Into the Dark.
1: Jdeme na to.

0: Máro, co nám hraje za producent?
1: Hele, no, je to Clinical, že jo, samozřejmě, aha, o tom žádná, o tom je moc dobře známe, ale trošičku jsme zpomalili, nepopírám.
0: Nevadí.
1: Dneska je možná ten čas, když už to tady teda hraje a můžeme být v rádiu, no. Je čas možná představit tohohle člověka, nebo jinak, tenhle člověk bude 16.10. u nás v Ostravě. Mm-hmm. Děláme první akci za Low End Culture, což je vlastně taková skupinka lidí, kteří mají rádi UK Sound a tyhle věci. No a právě jedna z akcí nových prvních je vlastně Clinical. Takže pokud chcete, není to jenom čistě o 140kách, o tady těch kratších věcech, ale i o drum and bassu, tak doražte 16.10. do Ostravské etáže. Vstup 200 pade, support, antihero, jádro, database, Noi, Lunar, Eclipse, Shaman, Shamanis a taky Defile. No, takže bude sranda.
0: Bude to deep, bude to hluboké.
1: Jo, jo, jo, my to máme rádi a hlavně ta atmoška tam prostě zase bude o ničem jiném.
0: Jasné, pure underground
1: prostě. Oh yeah, takže jo, tohle je Clinical.

0: Tak, nezastavujem, ať nemáme zpoždění. Máme tady další novinku, je tady Screamor a ten vydává Kraken EP na labelu Handsome Music. Je to 98. release už na tomhle labelu a teda na tomhle EPčku jsou tři tracky a jeden z nich je collab s producentem Apsu Not Equal.
1: Takže polsko-slovenský collab.
0: Ano, přesně tak.
1: Je, tak zdravíme kluky.
0: Track se jmenuje No Way. Už to slyšíme, jak to šlape.
1: Už to šlape.
0: Tak jdeme na to.

0: No, dneska to odsejpá.
1: Odsejpá. A víš proč?
0: Kvůli Spotify jsme se to bavili.
1: Ano, ano, ano.
0: Kvůli Spotify jsou čím dál kratší tracky, no, jo. Takže stěžujte si Spotify. Tak. Třeba vám to vyhovuje. No, rychlá doba, není čas, tak jdeme na to. Je tady producent Boo, někteří ho čtou jako Bow, nevadí. Wrong Crowd EP, vychází to na labelu Gossip, což je myslím jeho label. Ano. Je tam 5 tracků, 5 kolabů, Friction, Upgrade, Skanta, Amplify a Disrupta a my si hrajeme kolab s Amplifyem Get Up, tak pojďme na to.
1: Ty fuck.

0: Takže je to boo, jo? Já jsem taky vždycky říkal pou.
1: Jo, já myslím, že v Anglii to říkají boo, no, jako. Boo. A to je jedno, to máš to samé, jak audio a audio, všichni říkáme
0: kanine,
1: audio
0: kanine,
1: a
0: jasné, že jo, to je spoustu, Matthews, Matthews, nevím, co jo, všechno. Jo. No pozor, a teďka máme trošičku takovou prekérku, protože je to takový, jak to říci?
1: Jazykulám?
0: Jazykulám, ano.
1: Tak jsem zvědavý, jestli
0: jo, tak
1: to
0: zvládneš. Tak pozor, zvládne. To zkusí, jo. Crystal clear and clearance, clear the air.
1: Jo, souhlasil se. Clearnul to, tu vyslovnost.
0: Clearnul to, ale moc seček nám je trošku, popravdě. Každopádně je to poslední dnešní novinka ze Sofa Sound Bristol, což je label, který nás taky velice sympatizuje v některých věcech.
1: DLR
0: a spol.
1: Ano.
0: No, výsledek je celkem vkusný, no tak pojďme rovnou na to.
1: Tak jdeme na to.

0: DJ set. Let it roll. How we feeling? Make some noise.
1: How it feeling?
2: How you feeling, Maro? You feel all right?
1: Já se cítím skvěle. No.
2: Takže ty jsi říkal, že jsi to slyšel, já jsem to teda neslyšel naživo, no.
1: Ještě budem stále napínat lidi, jo?
2: Jo, počkej, my jsme vlastně předtím, já jsem si to vůbec neuvědomil,
1: že? My jsme totiž neřekli, jo,
2: kohore.
1: Ale pozor, jo. Ano, slyšel? A ty jsi to slyšel taky?
2: Ne, já jsem byl celou dobu na tom, no. Na
1: ty jsi vlastně byl pracovně. No.
2: Jo.
1: Mm-hmm. No tak odpal to, řekni.
2: Tak tohle je Trno B2B Gino.
1: To byla panečku psina.
2: Tak asi jako Jump Ups, dá se to
1: jo,
2: tak
1: jo,
2: klasifik,
1: ale prostě
2: Jump
1: ti...
2: Upu něco, stopro, nějaký ne, mainstream to bol, možná,
1: to,
2: nebo?
1: To byl prvý Jump Up, jako, jestli jo, dětka okay. Nemáte teďka jako úplně v zálibě poslouchat Jump Up Drum and Bass, tak tahle další hodinka dnešního pořadu úplně nebude pro vás. Každopádně ale dejte tomu šanci.
2: I tak, otevřená mysl, třeba ano, se vám to bude líbit, určitě tam jsou rychlé mixy, že?
1: Neskutečně rychle, tam to sype jako jeden za druhým. Jako,
2: ok, kulomety.
1: A je to přesně to, co mám na tom Jump Upu rád, protože zrovna tahle dvojka se tak strašně jako krásně betlí jako mezi sebou, jo, doplňuje, že prostě to byl fakt jako, to byla extravagance jako jednoho dropu za druhým prostě jako kovákaček, jo.
2: Wow, okay.
1: Takže asi tak bych to popsal. A menší disclaimer, já ten set nevybíral dneska, jo?
2: Jo. Takže, ono to tak,
1: což
2: to je
1: tak
2: pravda,
1: jako zvláštní docela.
2: To je pravda, že ty o tom tak mluvíš, přitom já jsem to vybral, no, je to pravda. Tak dobře jsme se sešli v tom, já jsem to vybral, ty jsi to okomentoval
1: a slyšel na život. Ano, gratuluji.
2: Pogratulujeme si. Každopádně my už vás necháme poslouchat, rozloučíme se s vámi a příští týden tady pro změnu budu zase já a se mnou i Matvej z Patrik.
1: Tak jo, opatrujte se nám.
2: Tak mějte se pěkně.
1: Hezký večer.
2: Čau.

Let it roll, make some fucking noise, please. I know you know it.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Night.
1: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. Lové všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Výbuchu alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto siri multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu, networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

a má hlava je v oblacích, kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu, musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Oblečej celý rozteklej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej si člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě. Yeah.

chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

0: To je doktor David Dog a vaši doporučenou denní dávku Prozen. Můžete buď to inhalovat, umístit na první pod jazyk, nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahujte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night?

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.